0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Buďte zdraví, rokeři. Tady je Zbavoš a tady je start dalšího dílu, pravidelného dílu povídání o muzice a s muzikou. Startuje Backstage. Já začnu tím, že nejdříve přivítám hosta a tím je promotér agentury Prago Koncert nebo šéf agentury Prago Koncert Jirka Daron. Ahoj, zdravím.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak a přátelé, my se teď nacházíme v industriálním prostředí dolní oblasti Vítkovic. Tím pádem je jasno, že zrovna probíhá Ostrava v plamenech. Jirka, ten je vytuněný ještě z před 14 dnů, Masters of Rock Vizovice. My se samozřejmě budeme bavit o dalším festivalu, ale začneme právě tím, co proběhlo. Jak jsi spokojen s dalším ročníkem Masters of Rock ve Vizovicích?
1: Ale patří to mezi ty nejúspěšnější ročníky vůbec. Jo. Jednak jsme si šáhli na limitu kapacity areálu hned první den z Halloween jako a museli jsme zastavit prodej vstupenek v tento den na místě. Takže to je vždycky radostný, když dojdeš opravdu k tomu cíli, který tam máš, jako to znamená ten festival vyprodat. Kapely byly skvělý, jako dramaturgie je skvělá, jako já myslím, že fanoušci museli být víc než spokojení. Jo. A prakticky až na poslední den jsme bojovali s krátkým výpadkem proudu, asi 3hodinovým, jo, ale díky generátorům jsme to překonali.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že všechno probíhalo, jak má. A říkám, máme za sebou jeden z nejzdařilejších ročníků Masters of Rock.
0: Zeptám se na jednu věc, protože na to jsem slyšel strašně velké ohlasy, a to Marilyn Manson. Jaký je tvůj pohled na jeho vystoupení?
1: Já to řeknu tak, jeden tvůj kolega, moderátor, který moderoval tento festival tento den, tak říká hned po vystoupení, hele, to bylo profesionální na světové úrovni, jo. Takže prostě opravdu jako profi show, světová první třída, jako jo, a takhle mají vypadat jakoby vystoupení, které jsou promakané do detailů, které mají drive, sílu, jako jo. Jako bylo to velmi dobré vystoupení, no a bylo pěkné v tom, že vlastně bylo to vůbec první vystoupení Marilyna Mansona na Masters of Rock. Takže taková prostě novinka pro příznivce Masters, kteří přijíždějí každý rok, jako, a my jsme rádi, že takovéto hvězdy, ale i další hvězdy, které nikdy nehrály, jako Rasmus, skvělé vystoupení, taky bylo to první vystoupení na Masters of Rock. In Flames, poprvé na Masters of Rock, to byl obrovský tlak, jako obrovská produkce. Já myslím, že prostě povedlo se dotáhnout pár kapel, které zde nikdy nehrály a jsou to topky světové a že lidi z toho určitě museli mít radost.
0: Pojďme se tedy teď bavit o tom, co nás ještě čeká. Ostrava v plamenech ta probíhá právě dneska, kdy natáčíme, ale ty máš celkem jako agentura, jako Pragáč pod sebou 4 velké festivaly. A ten čtvrtý se blíží. Rock Castle. Bude, kdy a kde?
1: Od 13. do 15. srpna, tradiční termín, čtvrtek, pátek, sobota, v Moravském Krumlově, v malebném, krásném prostředí zámecké zahrady. Za stage je vlastně krásná vizuální kulisa zámku krumlovského, kde fanoušci můžou vylézt třeba do věže nahoru a podívat se, jak areál vypadá z vrchu. Můžou navštívit Muchovu slovanskou epopej. To všechno pro ně ve spolupráci s zámkem organizujeme. A prostě pokud bude tohleto vedro, co je tady dneska jako na té Ostravě v Plamě, což je teda jako brutální vedro, jako jo, tak já musím říct, jako je kam se schovat. Jo. Ta zahrada je spousta stromů velkých, jako nás najít stín, dá se lehnout na deku. Jo, bohužel prostě ty léta jsou tropičtější a tropičtější v České republice a já mám pocit, jako, že jdu z vedra do vedra, jako tím, jak přejíždím a jedno, kde ten festival máme, jestli je to v Plzni Metal Fest, nebo je to teďka tady v Ostravě, nebo to bylo na Masteru ve Vizovicích, jako prostě jde s náma léto, na které nejsme úplně jako zvyklí a prostě proto děláme i takové ty zavlažovací stanice, ochlazovací stanice pro fanoušky a asi to budeme dělat víc a víc. Takže už je toto jeden z bodů, který musíme do Krumlova dát pořádně dohromady. No.
0: OK, pojďme na muziku. Ta je podstatná na každém festivalu. Kdo je headlinerem nebo kdo jsou headlineři?
1: Tak samozřejmě největší kapelou celého festivalu je Powerwall. Jako, to je dnes kapela formátu O2 Areny, kapela, která má obrovskou produkci a vůbec jakoby dovolit si dát na festival Rock Castle, kde tam není stage typu Ronnie James Dio, stage na Masters, což je největší stage v České republice. Tam je menší stage. Vlastně vymyslet logisticky jako i zámku, kolem zámku a takhle, prostě jak ty kamiony odpravíš, jak postavíš ten Powerwall, tak bylo samozřejmě velmi technické a logistické jakoby dát dohromady předtím, než vůbec tu kapelu jsme potvrdili. Takže je tam i jeden takový časový, prostě časový jakoby renonc nebo úprava, kterou jsme museli udělat. To znamená, po Powerwall už nehraje žádná kapela na dohrání, jako jsou jiné dny, kde vlastně po Alestorm jde ještě jedna kapela, jako jo, pro Black Label Society jdou ještě Savatage na stage. To znamená, po Powerwall nejde nikdo, musí to zbalit ten cirkus, co tam bude postavený. A chvilku to bude trvat, jo, to znamená, a nezbyde místo, když oni se roztáhnou Powerwall, tak zaberou úplně celou, oni mají obrovský pyrodek, jako který ještě se dá před stage, jako jo, to je prostě kapela, ta vlastně mše těch vlčáků, jako jo, kterou zase budou dělat, jako ta je doslova pekelná a velkolepá, prostě s ohněm a s ohňostrem a s pyroefektama. Je to jako i průšně strašně složitá velká kapela, taky vyvodí tomu line-upu Rockcastlu, který je letos nabitý.
0: Je,
1: a musím
0: našla,
1: říct, jako je to, tak jak jsem měl velice dobrý pocit z Masters of Rock, že to byl fakt jakoby dramaturgicky našláplej ročník, a co se odrazilo samozřejmě ve velké návštěvě, tak to samé je letošní ročník Rockcastlu.

0: A když prostě odskočíme od toho největší hvězdy Powerwolf, tak vlastně první den Alestorm jako kapela skotská, no, která roztančí celý areál, kterou prostě fanoušci i rockástlu, kteří už tam jednou hráli, jako tak milujou. Jako jo. Já vlastně slyšel teďka na rádiu rozhovor s vítězem, který dostal lupeny a ptali se ho, na co se nejvíc těšíš. No a on říká, no ty vole, na Alestorm, jako, ty už jednou tady hráli a to byla bomba, ano, jako, ano. Jako nás zase těší, jako my jsme rádi, jako, že vlastně Chris, zpěvák, frontman, tak trošičku, když nejezdí po světě, neskládají třeba desky v zahraničí a takhle, tak jako se věnuje i tady nám České republice a chodí na koncerty, které a festivaly pořádáme, protože má přítelkyni v Brně, kde vlastně jakoby žije jako s ní, takže jsme rádi, že Chris se potkáváme i na dalších akcích, jako, a jsme z toho určitě nadšení, nejenom my, jako pořadatel, ale určitě i fanoušci, že mají takového parťáka na koncertech. Takže to je headliner prvního dne, čtvrtečního je Alestorm, páteční den teda patří Powerwolfu. No a sobota, tam musíme říct rovnou dva headlinery, jako hrajou po sobě dvě velký jména, samozřejmě v takový ten headline čas, jako je usazený Black Label Society, kapela Zacka Wilda, jeho kamaráda a souputníka Ozzy Osborna, jako světového kytaristy, prostě legendy. No a já musím říct, jsme poprvé dovezli Black Label Society s Zakem do České republiky, pamatuju se tak dneska, jako tak hráli jsme Kulturní dům Vltavská v Praze, ano. Okamžitě vyprodáno 1500 lidí, úplně na krev. No a samozřejmě ozýval se spousta muzikantů, že by chtěli přijít na fotečku, to. Spousta kamarádů, jako a samozřejmě my jsme neznali, tak a říkali, ty vůbec nevíme, jako co bude, nemůžeme nic slibovat a takhle. Jo, a musím říct, že od prvního momentu bylo takový, prostě jak to bývá u těch velkých hvězd, ti manažeři vytvoří jakou tu hradbu, jako nedostaneš se přes tu zeď, jako nepotkáš jakoby tu hvězdu a takové to bylo, no jo, ale hvězdě ten den jako haprovali z hádička a okamžitě potřeboval nějakého fyzioterapeuta nebo maséra nebo takhle, no tak jsme zháněli, nikoho nesehnali, až kamarád Vláďa Gergl říká, ty mám kamarádku, zabývá se tím.
1: Ta tě spraví,
0: kamarádka věděla, kam jede, věde, koho půjde, to, jako to je neuvěřitelná náhoda, prostě kamarádka je klávesistka z Ozzy Osbourne Revival kapely, takže ta věděla, vzala lehátko, dojela do toho klubu, rozprostřela lehátko u Zaka v šatně, dala ho dohromady, on byl úplně nadšený, jako úplně byl jakoby nadšený, za mnou ještě přišel manžel, říká, hele, prosím tě, strašně mu to pomohlo, bylo to fantastický, ale zaplatíme ještě dvojnásobný, trojnásobný honorář, to je jedno, ale musíš ji udržet ještě po koncertu a ještě musí prostě po koncertu ho dát dohromady, jako jo. Takže prosím, jsme čekali ještě po koncertu na jednu masáž, skončilo, hele, pak přišel usměvavý Zach Wild. Říká, no prostě cokoliv chcete na podpisy, doneste, teďka tam byly ty kytary od těch lidí, jako, říká, no a kde jsou ty lidi od těch kytar, jako dvente do šatny, ne? Tyjo, takže my jako brali ty lidi, co čekali na chodbičkách, nebrali postupně k těm kytarám, Zach se všema povykládal, prostě podepsal se, jako rozebral ty kytary, jaký to má, co má a takhle, jo, takže bylo to strašně, byl to úplně strašně, jakoby úplně vyměněný člověk, všechny bariéry padly, jako, bylo to úplně, jakoby krásný. To je další, jakoby hvězda.
1: Která se těší
0: velkému a ta hned, co následuje a zakončí a bude takovou zlatou tečkou za letošním ročníkem rockástlu, tak je americká kapela Savatage. Legenda, která nebyla v České republice takřka 30 let.
1: No právě.
0: Hrála jenom jedinkrát před 29 lety v Praze. Jeden jediný koncert taky na už neexistujícím koncertním místě a je to teda jako velký světový comeback, jedou velký festivaly, jako hrajou, prostě jsou jedna z hvězd v Wackenu v Německu, jako jo, takže je to velká hvězda, zcela raritní a já si myslím, jako že fanoušci by neměli tohleto minout, jo, protože nemyslím si, jako že tahleta kapela zase do Evropy jen tak dojede.
1: Právě,
0: a trvalo to hodně dlouho, než vůbec se dali dohromady a na turné vyrazili, jo, takže to je velký bombónek.
1: Je to náročné takhle dostat přes velkou louži tyhle Američany, ať už je to Zach Wild, ať už jsou to Savatage, nebo třeba Testament.
0: Je to jako takhle. je to náročné v moment, kdyby tady nejeli turné, tak je to prakticky nemožné, protože nikdo kvůli jednomu koncertu bys musel snést modré z nebe a zaplatit ale miliony euro, jako jo. Ale prostě pokud jedou na to turné a jedou v tom termínu toho festivalu, takže oni samozřejmě ty špičkové věci si vybírají a chtějí hrát, jako chtějí prostě každý den koncertovat, jako jo. Takže v tom moment, jako když jsme viděli, že jsou v Evropě, hrajou v tom Wackenu, jako jsme nedaleko od Wackenu, jako termínově myslím, jo, prostě 14 dní po, jako tak to má všechno logiku, to turné protáhnout až k tomu rockástlu.

0: Z dalších kapel, co by si vyzvihl ty? Je tady spousta men. Dynasty, Workings, Nervosa.
1: Ale každý den našlapaný, jako já teďka tady mám před sebou iPad a když si podíváme na hned první den, jako jo, kde startujeme v 11 hodin se ve čtvrtek 13.8. otvírá festivalový areál. Ve 12 hraje první kapela Deep Sun, pak jde Victorious, pak jdou děvčata ze Švédska Thundermother, pak jdou dvě kapely, na které se těším, jako protože jsme zatím neměli na žádný akci, jsou taky takové premiéry, jedna se jmenuje Hell Boulevard a druhá je Brunhilde, takže na ty dvě kapely se těším, jako že člověk musí sledovat i něco prostě, co je mladšího, jako myslím, jako Savatáž jsou starší, jasně, toto už je mladší, jasně. Jako, no a nikdy jsme je neměli a tak to chci vidět, jako
0: chceš to vyzkoušet
1: a... chci to vyzkoušet, chci to vidět, chci vidět reakce fanoušků a tak dále, jako a těším se na tyhle ty dvě kapely, a protože jsem slyšel od různých fanoušků, že jsou dobrý. Ale pak po nich jde Cannon and Fieber, taky zajímavá kapela, jako, to je jedna z kapel, kde...
0: První světová válka, říkám to dobře.
1: Ano, ano, první světová válka, borci v kostýmech z první světové války, v punčochách přes tváře, takže vlastně, ačkoliv je nafutíš na pódiu, tak vlastně v backstage už nevíš, kdo je kdo, jako, takže vlastně nepoznáš jedinou muzikanta, takže ano. Zajímavá kapela, ale strašně populární, taky show plná pyro efektů a ohňů a takhle, takže velice dobrý. Po nich jdou už vlastně naši kamarádi Dynasty, kapela, která jde nahoru vlastně a je tam jeden ze zpěváků z Amarante, vlastně vytvořil to jako svůj boční projekt, jako a je to prostě to strašní sympatiáci a výborná kapela. No po nich jde Sonata Arctica, taky skvělá severská kapela. No pak je hlavní hvězda dne Alestorm, no a po Alestorm prostě to dojedou Frog Leap. Takže jako zcela úžasný den, hned na první den to vidím, jako, že je to našláplý jak blázen, jako, a myslím si, že hned po první dnu budou fanoušci vyskákaní a vyřádění. No, když to vemu ten pátek, no, další den, tak...
0: Co by si kromě headlinera vyzvihl ty?
1: Ale já začnu, jako to už to projedeme celý. Jako,
0: dobře,
1: jako,
0: okay,
1: takže
0: dobře.
1: Dívej se. A začínáme s vyškovskou partou Dargambale.
0: V podstatě jo, téměř domácí, dalo by se říct.
1: Domácí kapela, přesně tak. Pak tam máme The Heaton Skite, pak tam máme Rainover, pak Ironville, pak Jay Harris, Harris and Band, pak tam Alexandria, to už se zastavím, jakoby, samozřejmě německá kapela prostě s krásnou zpěvačkou, potom máme těch děvčat o hodně více, jo, a máme tam Nervózu, což jsou Brazilky, pražmetalový nářez, jako. Pak tam máme legendu ze Spojených států, Testament, ano, jo, takže přesně. Těšíme se všichni na tuto thrashmetalovou hvězdu, no a poté už nastupují hlavní hvězda celého festivalu, Němci Powerwolf se svojím Mší a Zatylou Dornem, ano. Za mikrofonem, a na to se těším teda jako vždycky, a je to teda druhé vystoupení jejich na Rockástlu, a jako myslím, že festival kapela má moc ráda, jako, takže na to se, na ten večer se fakt osobně moc těším.
0: A ten poslední den, třetí?
1: Poslední den, tak začínáme stejně zase ráno v 11 hodin a opět to bude česká kapela Alia Tempora.
0: Ano.
1: Po nich další česká banda Forest Jump.
0: Ano.
1: Pak tam máme Matter Dust, pak Moonshot, pak Secret Rule, pak Serenity. No a potom nastupuje na pódium od 5.20 do 8, do 6.20 skupina Citron. Takže,
0: tam prý bude výjimečná show.
1: Takže prostě má
0: se
1: to být.
0: Doneslo, že
1: ale Citroni... ke mně se to taky doneslo.
0: No.
1: A čekám na detaily, abychom taky mohli o tom něco říct. Jo? Ale má to být takhle jako výroční show, a když se dělá výroční show, nesmí chybět zakládající členové jako speciální hosté, to znamená Jarda Bar to a Vaše Vlasák budou součástí tohoto vystoupení, jako, okay. Takže kromě alba aktuálního, jako, nebo prostě posledního, který Citron jako vydali, tak
0: to je 10 let zpátky.
1: To je 10 let zpátky, tak se je... bude vzpomínat i dál, jako.
0: Přesně.
1: Jo, takže prostě mám takový prostě informace, že z půlky by se mělo vzpomínat na plní energie, které, což toto album má teďka jakoby velké výročí. Já jsem rád, že se hodně věnovali různý rádia u nás v České republice tomuto výročí tohoto alba, protože to bylo, co si budeme říkat, je to nejprodávanější album rockový a metalový všech dob a celé éry České republiky. Jako žádný album neprodalo toho tolik jako plní energie. Jo.

tomuto albu zvuk. A vlastně to album pak vyšlo v reedici, znovu už se super zvukem, jako. Takže vlastně dokonce tam byly ještě takovýto problémy, jako v tomto nejprodávanějším albu, jako historicky všechno. Takže já si myslím, že ten podcast s těma to dvěma pamětníkama, to jsou vlastně poslední dva pamětníci tohoto alba, nahrávání tohoto alba, jako kteří vlastně jsou naživu, tak nebudou samozřejmě chybět u téhleté oslavy na Rockcastlu a já se na tenhle ten výroční koncert taky moc těším. Takže tolik k Citronům.

0: Autogramiády budou?
1: Autogramiády budou, to je prostě nedílná součást každého festivalu, který agentura Prago Koncert pořádá, prostě autogramiády musí být, jako, je to nejpopulárnější doprovodný pořad.
0: Takže uděláme malé zhrnutí a pozvánku pro rockery, kde se uvidíme?
1: Od 13. do 15. srpna Zámecký areál v Moravském Krumlově, krásný festival Rock Castle, kterému vévodí Powerwolf, Alestorm, Black Label Society se Zakem Wildem a americká partička Sabotage.
0: Jirko, děkuji moc krát za pokec, jdeme si užívat tenhle festival, na kterém jsme, no a přátelé, za týden se vidíme v Moravském Krumlově na Rock Castle, mějte se, ahoj.
1: Těšíme se na vás, ahoj.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může spustit.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: hudba jako hudba. Ta pravá rocková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Arakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Já si myslím, že většina lidí už tuhle melodii někde slyšela v životě, ať to bylo v nějakém filmu, nebo v reklamě, nebo
1: já vím,
0: někde.
1: Co to je.
0: Jo?
1: Chacha.
0: Chacha, ano. Můžeš si zatančit chachu na to.
1: Určitě. Chacha klasik.
0: Tohle ode mě nikdo nečekejte. Nicméně, tahle věc se v překladu jmenuje Čaj pro dva. Mm-hmm. No a my si po čase taky tady ve studiu můžeme nalít čajíček hezky vyrovnit.
1: Na zdraví. Jo. Já mám černocha. Jo? Já teda myslím černý čaj.
0: Já tady mám jogurt před sebou, maximálně.
1: Ostrý budíček se opět hlásí v komplet složení. Od mikrofonu vás tedy zdraví Ivo Raška a také můj kolega Tomáš Michalík.
0: Dobrý den.
1: Před námi jsou 4 hodinky, nabité informacemi, tipy, občas prohodíme nějaký trapný vtípek, ale především se můžete těšit na poctivou porci kytarové muziky.
0: Takže si pojďme podívat na to, co nás čeká po 6. hodině. Bude to třeba Skillet.
1: Zvěděl, že to udělám, že? No dobře. Nebude chybět ani Metallica.
0: No a já si myslím, že nikdo nic nebude namítat proti jednomu kousku v podání Deep Purple.
1: Nikdo se nehlásí, takže je to v pořádku. Hned kousek za zdmi našeho studia se nachází zpravodajská redakce, kterou obývá Martin Fabík, takže mu předáváme slovo, no a vám přejeme pohodové ráno.
0: No určitě.
1: Tak jo, tak pohodové ráno.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Rychaltice směr Frýdek Místek. Na vozovce je sražená srna. Projíždějte s opatrností. Dopravní nehoda se stala na Brněnsku před oblasti Brno jih. Srazily se tady dva nákladní automobily. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i v oblasti Tvarožná směr Brno. Osobní auto srazilo zvěř. Nehoda je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Zájem o nové byty v Česku roste. Kvůli vysokým cenám lidé stále častěji hledají menší bydlení, které je pro ně dostupnější. Průměrný nový byt má kolem 56 metrů čtverečních. Přibývá také mikrobytů, kde prostor pomáhá ušetřit chytrý a praktický nábytek. Ani menší byt ale nemusí znamenat nižší cenu. Za menší prostor si i přesto lidé připlatí.
3: Morava aktuálně.
2: Dobrovolní hasiči Ostravy mají novou techniku. Město od roku 2023 pořídilo 10 nových cisteren za téměř 116 milionů korun. Nahradili staré vozy, které už byly často desítky let staré. V Olomouckém kraji přibylo lidí bez práce. Ve srovnání s ostatními regiony byla 6. nejvyšší v republice. Pokračuje ředitel krajské pobočky úřadu práce Vlastimil Přidal.
5: Nezaměstnanost v souladu s celorepublikovým trendem mírně vzrostla na 5,2%. K nárůstu došlo ve všech okresech. Jeseníčko už není okresem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji a vykázalo stejný podíl nezaměstnaných osob jako Přerovsko. Zaměstnavatelé i nadále nabízí téměř 4900 volných pracovních míst, což je stejně jako v předchozí měsíci a ošet 69 více než před rokem.
2: Nezaměstnanost v celém Česku v červenci vzrostla o 0,2% bodu na 5%. Fotbalisté Sigmy Olomouc B mají další vítězství ve třetí lize. Doma porazili rezervu Slovácka 2-1 a po dvou kolech zůstávají 100%. Skóre otevřel z penalty Marek Matocha. Hosté ještě před přestávkou vyrovnali. O výhře Sigmy pak krátce po změně stran rozhodl Radek Palán. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
4: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Máme za sebou Metaliku na rádiu Čas Rock a máme za sebou vlastně taky další teplý den včera, taky teplou noc. Bylo hnusně dusno včera, musím říct teda, nevím u vás.
1: Byl jsem u toho, i u nás,
0: všude. Já jsem se snažil jako minimálně vylízat teda ven, nakonec jsem musel taky, ale...
1: My jsme nakonec vyrazili k vodě, ale i tam bylo dusno, které nakonec utnul vlastně déšť, takže...
0: Fakt?
1: No, nebylo zase tak jako, to je úplně tragické.
0: To, no. Já jsem to blbec taky vyřešil originálně, šel jsem na kolo do kopců a litoval jsem toho velice brzy. No,
1: tak ti věřím.
0: No. Nicméně, jak se ti spalo v tuto teplou noc?
1: No jako nevím, čím to bylo, ale oka jsem moc nezamhouřil, pořád jsem se převaloval. Jako dost možná to bylo právě tím horkem. Ke všemu jsem se mačkal na posteli s mými dětmi, takže to byla taková vzájemná okopávaná, boj o deku, také o území.
0: Jsi měl využít právo silnějšího a staršího.
1: To už dávno neplatí.
0: To platí dobře, no. Je pravda, že já jsem se taky jako místama budil, ale to bylo tím, že já jsem se těšil do práce zase.
1: Jo, to znám.
0: No.
1: Kdo tady moc určitě nespal, tak to je Milan Gelnár, ten se tradičně po nocích kouká na oblohu a snaží se z hvězd vyčíst naše osudy, co nás čeká a nemine. Tak pojďme si poslechnout výsledek jeho práce.
2: Úterý bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Mělo by se tedy dařit. Věci problémové sice budou, nicméně jejich dopady budou mít ostré hrany zaoblené. Užívat si tak naplno budeme léta a života se všemi jeho radostmi. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci jako obvykle budou v jednom kole. Váhy mohou hledat u svých přátel rady pro život a vodnáři budou chtít hlavně odpočívat a relaxovat. Ryby může ovládat chuť na hravou erotiku. Hradci budou velmi vnímaví a otevření domácím aktivitám a štíři mohou bojovat na svém poli profesním. Střelci mohou být poněkud popudliví. Berani budou přemýšlet nad zásadními životními změnami, ale vy by měli být akční a dynamičtí. Kozorozy by se naštěstí raději dnes spoléhat neměli. Býkům se do ničeho nebude chtít, a pany by měly zaznamenat větší přízeň opačného pohlaví. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Pardubic, kam sahají kořeny kapely Vypsaná fixa, se přesuneme do Kalifornie. Tam má své trvalé bydliště, totiž nahlášena formace, která na čas roku zazní už za malou chvíli. A na mysli mám Blink-182. A jejich fanoušci aktuálně prožívají, řekl bych, velmi šťastné a také výživné období. Jednak kapela ohlásila práci na nové desce, ke všemu v příštím roce zamíří se svou show k nám do České republiky. No a aby toho nebylo náhodou málo, tak už za dva dny si odbude premiéru dokument věnovaný jejich bubeníkovi, kterým je Travis Barker.
1: Travis Barker.

0: Takže ideální možnost, jak si zkrátit to čekání právě třeba na nový materiál nebo na tu příští roční šňůru. Travis Barker, Louder Than Fear, tak se jmenuje právě nový dokument, který 13. srpna vstoupí na službu Disney+, respektive zatím stojí Hulu, což je ta lepší varianta, protože Hulu nějakou dobu patří pod Disney a Hulu je známé tím, že se nebojí točit jednak říznější filmy, anebo taky trošku ostřejší dokumenty. Uvidíme, co všechno bude tady, minimálně ale jedna citlivá věc tam bude určitě a to je ta nešťastná letecká havárie v roce 2008, kterou Travis Barker zázrakem přežil.
1: Od té doby slaví narozeniny dvakrát za rok. No ale v tom dokumentu toho bude k vidění a ke slyšení daleko více. Kromě spoluhráčů z kapely Blink-182 se ke slovu dostanou i další kolegové z hudební branže. Namátkou třeba Tommy Lee nebo Taylor Hawkins, zesnulý to Beatsman Foo Fighters. Takže pozítří na to myslete, protože tento dokument potěší a zaujme určitě nejen fanoušky téhleté formace.
0: Ale ty potěšíme my v tuto chvíli, protože si právě Blink dáme a dáme si konkrétně single No Future.

0: jako hudba, ta pravá rocková. A nyní Pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm,
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Metalmania! Metalmania! Metalmania!

0: týdne.
1: Hej smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
2: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Dvě minutky před 6:45 dozněly na čas roku Deep Purple. No a my bychom si mohli okořenit náš playlist taky muzikou dle vašeho výběru.
1: Přišla tady jedna zpráva. Dobré ráno, Budíšci, tak už zase ve dvou.
0: Dobré.
1: Ano, nám už v práci taky skončila hromadná dovolená. Hodilo by se nám něco od kapely Wasp. Bude to tady pro nás do skladu, k vám do rádia a všem, co užívají teplé léto. Monča.
0: Tak Mončo, děkujeme za zprávu i za výběr muziky. Teď mě napadlo, co kdybychom si taky tady stanovili nějakou celozávodku. Prostě na dva týdny, můžeme. Takhle udělali s tím mikrofonem.
1: Můžeme.
0: A zdar.
1: Ale není špatný nápad. Zkus to navrhnout vedení.
0: Jo, dobře.
1: Já se budu v koutě dívat, jo? Tak, dopadne.
0: Tak na shledanou, už se neuslyšíme.
2: Ostrý Budíček.

0: A na tebe dotaz, Tomáši.
1: Ano.
0: Už jsi spořídil ochranu zraku, aby si mohl pozorovat zítřejší zatmění slunce.
1: Hele, ještě ne?
0: Ne. A budeš se koukat?
1: No, já jsem... Hele, přiznám se, že jsme se až včera nějak o tom dozvěděli, že co nás čeká.
0: Aha.
1: Ale láká mě to samozřejmě.
0: Jo, teď se o tom docela hodně mluví.
1: Mm-hmm.
0: A já mám jenom trochu obavy, aby to nedopadlo, víš, já jsem mám rád ty horory a takhle, tak no. Aby to nedopadlo třeba jako v knížce Den Trifidů, tam byla taková podobná zápletka. No. V ní totiž takový meteorologický roj oslepil většinu lidstva a naopak probudil k životu masožravé rostliny. Velmi fascinující knížka, krásná.
1: Já budu optimista, budu doufat, že ten sluneční, nebo to zatmění spíš vyčistí hlavy pár lidem a hodí se do normálu zase.
0: Tak, jako.
1: A jestli je...
0: Hele, víš co, no. Můžeš si to přát, až bude padat nějaká ta hvězda.
1: Dobře, o tom taky točíš dáme, řeš, no. A třeba ty rostlinky spapají někoho. No, tak, budeme se o tom bavit po 7. hodině, ale nebude to samozřejmě jediná věc, která nás čeká, taky bude pohled do minulosti, ale taky bude muzika, to třeba v podání Thundermother.
0: Zásobníčku jsou již nachystání také Paradise Lost.
1: A nebo D? Fialky.
0: Čerstvou sadou zpráv a dopravními informacemi už je připraven pankáč Martin Fabík, takže přepojujeme signál do zpravodajské redakce.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1 celá 75 litrů za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Brněnsku v oblasti Brno-Venkov v ulici Masarykovo náměstí. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno před oblastí Brno-Jih. Střetly se dva nákladňáky. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i na dálnici D1 Smírna Brno poblíž oblasti Tvarožná. Osobní auto srazilo zvěř. Nehoda je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Češi se vracejí k životu na venkově. Na zahradách znovu pěstují vlastní ovoce a zeleninu a pořizují si také slepice. Část jídla si tak chtějí vypěstovat sami a o zvířata se postarat vlastním chovem. Vrací se tím tradiční venkovské zvyky a zároveň roste zájem o jednoduchší a klidnější způsob života.
2: Morava aktuálně.
3: Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Za prvních 7 měsíců letošního roku se podařilo uvolnit místa, která zabírala celkem 32 dlouhodobě odstavených nepojistných aut. Pokračuje Jana Majerová z karvinského magistrátu.
5: Ve většině případů provozovatele na naší výzvu zareagují a vozidlo sami odstraní. Některá řízení jsou ale složitější a trvají déle. Například, když se nedaří dohledat aktuálního vlastníka nebo je automobil součástí dědického řízení. Chceme připomenout, že provozovatelům vozidla, které má technickou kontrolu propadlou déle než 6 měsíců a je odstavené na pozemní komunikaci, může být uložena pokuta až do výše 300 000 korun.
3: Obce na Olomoucku apelují na lidi, aby šetřili vodou z vodovodu. Zbytečně by ji neměli používat třeba na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Kvůli suchému počasí totiž vody ubývá. Situace by se mohla zlepšit, pokud přijde déšť a přehánky. Fotbalová Sparta Praha dnes hraje odvetu třetího předkola Ligy mistrů. V Lyonu nastoupí proti místnímu Olympiku, který doma před týdnem porazila 2-1. Sparta tak bude hájit náskok v boji o postup do dalšího kola. Utkání ve Francii začne ve 21 hodin. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? protože je ráno.

0: Tohle byly Valtary. Já jako si samozřejmě nemůžu odpustit tady ještě podotknout. Pro mě velké potěšení minulý týden na Brutalu, když jsme se tak koukali na koncert Amorphis, tak se kouknu doleva a vedle mě stál právě Kersti Hataka, zpěvák Valtary. Když si tak přišel užívat mezi lidi, koukal na své kamarády.
1: Ano, a pak chodil a všem známým i neznámým Tomáš ukazoval svůj mobil, kde měl fotku, selfiečku právě s tímhletím.
0: Koukněte na můj Facebook, mám ji tam někde tam. Asi. Ale jsi to řekl blbě. Kersti Hataka chodil a všem svým známým ukazoval mobil, že má fotku.
1: já jsem to popletl,
0: když jsme u těch věcí minulých, tak pojďme ještě více do historie, a to právě na datum 11. srpna.
1: Dnešní rubriku kalendária zahájíme v roce 1964, což už je opravdu fůra let. Kapela The High Numbers, která se později přejmenovala na The Who, hrála v jednom hotelu v anglickém městečku Harrow. Ale neobešlo se to bez problémů, protože těsně předtím, než šli kluci na pódium, si vytáhl ven Roger Daughtry senior, tehdy 20-letého senátora Rogera Daughtry juniora tedy, aby si s ním vyříkal synovi prohřešky. Až ho dostatečně profackoval, pustil ho zpátky na koncert a bylo to na poslední chvíli, protože kapela zrovna začínala svůj set.
0: No tak já si dovolím zmínit jeden údaj z roku 1979. Led Zeppelin odehráli v New World Parku svůj poslední anglický koncert. A bylo to velkolepé. Na pódiu byl instalován v té době největší ozvučovací systém o výkonu 100 kW a obří švýcarská videoprojekce 84, která přenášela obraz kapely na plátno o rozměrech 12x10 metrů pro diváky až tam úplně vzadu.
1: Mimochodem, tenhle ten koncert navštívilo přes 100 000 lidí, což je opravdu monstrózní akce. A ještě si dáme jednu zprávu, díky které se dostaneme do roku 1999. Tehdy se kysáci na slavném chodníku slávy v Hollywoodu zúčastnili odhalení své vlastní hvězdy. Přímo na místě se slavnostního ceremoniálu zúčastnila kompletní původní čtveřice zakládajících členů, kteří dorazili pěkně elegantně v kompletních kostýmech i s jejich ikonickým make-upem. Takže to byla show se vším všudy.
0: No, událost se konala 25 let od vydání jejich debutového alba a z toho si taky můžeme dát jeden kousek. Takže tady máte Deuce.

0: nechám je doznít teda. Tohle byla kapela Masterplan, nebudem se přece překřikovat. Tohle byla do třetice. Tohle byla kapela...
1: Cože?
0: Kdo to byl? Tohle byla kapela Masterplan, která patří mezi, řekněme, opravdové hvězdy na rockové lomeno metalové scéně. A u hvězd vlastně s Tomášem ještě zůstaneme, protože nás zítra čeká opravdu... A doslova hvězdná podívaná.
1: Ano, 12. srpen nabídne takové vesmírné kombo, jaké svět dlouho nezažil, jo? Jednak nás totiž čeká zatmění slunce, kterému se do cesty postaví měsíc a tenhle proces budeme moci sledovat jako zhruba hodinku, takže dost času.
0: Kolik to začíná? Nebude to v noci, jo?
1: Celá show je zdarma, nemusíte platit a všechno to začne nějak ve čtvrt na 8, kdy se do slunce začne zakusovat taková ta siluetka tmavého měsíce. No.
0: Ale nevím, jak ty, Tomáši, já si docela pamatuju, jak jsme před 27 lety koukali přes diskety a CDčka na podobné zatmění. Byla to velká aféra, tehdy se ke všemu šířily zvěsti o konci světa a tak byli všichni napjatí, jak to celé dopadne.
1: Tenkrát se to, myslím, i přes svářecké kukly radilo, že se mají dívat, tak šel do prodeje, to šlo hodně tenkrát.
0: Ale přesně tak,
1: se prodávalo, no.
0: Nakonec se nic nestalo, teda.
1: Ne. Další vlastně podobné zatmění nastane až za 50 let. Takže pro mnoha je to vlastně, bojíme se to říct nahlas, ale poslední šance to třeba vidět.
0: Já myslím, že s mým životním stylem pro mě určitě. No a
1: chtěl bych si říct 90-ky, jako.
0: No, ale si stejně nebudeš pamatovat, to bude zatmění slunce každý den. Každopádně pro ty, kteří nebudou mít speciální brýle, tak to bude možná úplně poslední věc, kterou v životě uvidí, že jo?
1: Takové.
2: Naše hlavní zpráva. Springfield dnes zažije úplné zatmění slunce. Dá se to přirovnat ke kojící ženě v restauraci. Je zdarma, je krásné, ale za žádných okolností se nesmíte kouknout.
1: No ale nebude to jediné pokoukáníčko. Jsme říkali, že tady bude takové kombo. Když už totiž budete někde na kopci sledovat oblohu, tak tahle parádní podívaná se západem slunce vůbec nekončí. Můžete zůstat na prodloužení, protože dalším chodem budou padající hvězdy. V noci z 12. na 13. srpna totiž budou padat Perseidy.
0: Budeš si něco přát, když se budou lítat ty hvězdy?
1: Hele, já se obávám, že než bych se rozmyslel k tomu přání, tak to všechno spadne na zem.
0: To jich bude tolik.
1: Nestihnu to, jo?
0: Každopádně, když si najdete pěkné místo, pěkně si roztáhněte klidně deku, nachystejte si piknik, bečku a podobně a můžete vlastně na té tmavé obloze daleko od měst spatřit reálně, se tvrdí 50 až 80 meteorů za hodinu.
1: Tak. Snad, aspoň jeden.
0: To mu říkám.
1: Ježiš, to bude přání, ale teď si vem, jako, no. To má všechno stíhat potom.
0: Říkám, napiš si seznam.
1: já jsou ostatní. Já jsem skromný člověk, já vymyslím tři.
0: Co se ti nesplní, si necháš na Vánoce.
1: Dobře.
0: Dáme si jednu tématickou muziku na rádiu Čas Rock. Close the Sun, co jiného?
1: Já bych ho taky zavřel na chvíli.
0: Tak jo.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: rád a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladé.

0: Zdárs Rock.
1: Ano, známý to jingle, který nás provází celé léto a ještě nějakou dobu provázet bude, a to pro vás samozřejmě znamená celou řadu možností vyhrát lístky někam. A to v rámci letní rokové jízdy.
2: Nekecá.
1: Kam to bude dneska? No, tak hele, máme tady takovou nápovědu jednu.
2: Dáme, rébusek, podobě ukázky. Tak jo.
3: Holala, ole, král v zámku, král v zámku. Já mám židli, já mám židli. Jdeme na to, král v zámku.
2: Pokud stále ještě nevíte, nemusíte zoufat, protože pro vás máme řešení této hádanky. Dnešní výhrou jsou totiž dva lístky na festival Rockcastle, který začíná už vlastně za dva dny. To znamená, že od 13. do 15. srpna bude v zámeckém areálu Moravského Krumlova pořádně veselo.
1: Ano, Rockcastle dvojtečka Aneb, Powerwolf, Black Label Society, Testament, L-Storm. A bude toho ještě mnohem více, protože těch kapel během 3 dnů se vystřídá celá hromada.
2: No a díky nám se na tuhletu akci můžete dostat zcela zadáčo. Samozřejmě něco pro to musíte udělat. Takovou základní věcí bude to, že budete znát správné znění výherní věty pro dnešní den. První slovo prozradíme za chviličku.
1: Vlastně, nech si něco na potom taky.
2: Tak jo, ať moc nekecáme, tak vydržte.
0: Jedeme v tom s tebou.

0: Rock.
1: Ale povím ti, Tomáši, že Rockcastle oslaví vlastně teprve 6. narozeniny, pokud se nepletu. On nemá moc jako takové jako dlouhé trvání historii, ale rozrostl se na festival obrovských rozměrů a získával si opravdu a zaslouženě velké renomé.
2: Určitě stala se z toho zavrdená a oblíbená značka. Já si myslím, že velký podíl na to má samozřejmě to místo. Já to říkám často, každý festival, který se odehrává na nějakém netradičním v úvozovkách jiném prostředí, tak má ten pomyslný kredit navíc. A to je i případ Rockcastle. No a když vebeš název festivalu Rockcastle, rozdělíš ho na půl a necháš si jenom tu první půlku.
1: Já už vím. Tak máš první slovíčko, tak máš první dnešní, slovo, dnešní výherní věty, přesně tak.
2: Ano.
1: Takže, ok, kdyby to nikdo nepostřehl, prvním slovíčkem dnešní letní rokové věty je rock.
2: Castle.
1: Ne, jenom rock.
2: Castle se jmenuje festival.
1: Ano, na který vyhrajete vstupenky, pokud budete vědět větu, která začíná slovem rock.
2: Ano, tolik od nás, že v chvíli mi jdeme radši zase pryč.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: www.kon.cz.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny...
4: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Buď

Ahoj rockeři a rockerky, mám pro vás další díl Metalmanie. V tomhle se na rádiu Čas rok od 7 večer a o hoďku později na televizi Rebel podíváme na odkaz zvaný Nová vlna tradičního heavy metalu.

0: Úterní ostrý budíček na čas roku pokračuje dále. No a my ze studia zdravíme ty z vás, kteří se vykopali z pelechu třeba až v tuhletu chvíli. Přeci jenom někteří mají stále prázdniny, že ano, nebo jsou na dovolených, takže nemají důvod vstávat velmi brzy ráno.
1: No, my co musíme vstávat ve 4, no. Ještě navíc po týdnu dovolené, tak jako nic moc teda. No.
0: Jak se cítíš, co po týdnu tady zpátky?
1: Ale já jsem tady cítím dobře. Ale spal bych ještě, jako přiznám se teda. Takže jestli někdo teďkom zleze z postele, tak jako styďte se. Já vám trošičku závidím. Ale co, samozřejmě, já vám to přeju. A každopádně vám i ostatním společně nabídneme degustační ochutnávku z takového, řekněme, snídaňového hudebního meníčka, které pro vás na Rádio Čas Rock chystáme. Takže se těšte na Karty Love.
0: Tahle písnička se jmenuje Mono. No. Ale my je pustíme starého, teda, ano, jo, abyste ne, bez obav. A pro příznivce zelené travičky, tady máme alkohol. To je kombinace.
1: Hlavně pak neřiďte auto. To by byli policajti a chacha potom. No. No,
0: abyste nikoho i nenapadlo.
1: Tak, každopádně vám pustíme taky jednu věc v podání Uda. No a jak to vidí Martin Fabík, to je náš kolega ve zpravodajské redakci, předává mu slovo, on už nám to prozradí. No a my vám každopádně přejeme ještě jednou krásné ráno.
2: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
9: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
10: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
9: Kobby Elektro.
11: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
12: Aktuálně si dávejte pozor ve Zlíně na silnici v obci Jasená. Probíhají tady práce údržby, může hrozit zdržení. Stále buďte opatrní na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Před oblastí Brno-Jih střetly se dva nákladňáky. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Nezaměstnanost v Česku v létě vzrostla, v červenci stoupla na 5%. Úřady práce evidovaly přes 367 tisíc lidí bez práce, zároveň ale nabízely více než 100 tisíc volných míst. Podle televize LTV Plus je nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
14: Morava aktuálně.
12: Radnice v Kopřivnici nechala opravit sportoviště pod zahradami. Revitalizace přinesla nové sportovní prvky. Podle mluvčí města Lucie Macháčkové bylo cílem vytvořit atraktivní prostor pro všechny věkové generace.
15: Letošní druhá etapa se zaměřila na sousední plochu s herními prvky. Původní vybavení nahradila prolézačka se skluzavkou, závěsná dvojhoupačka, dvojhrazda, zemní trampolína i pískoviště s pískovou laboratoří. Instalováno bylo také 6 laviček plus ptačí budka. Realizovaly se terénní úpravy a vybudovala se nová opěrná zeď.
12: Na baru Merely ve Zlíně dohlédnou stovky policistů. Letošní závod začne už v pátek a potrvá až do neděle. Policie budou v ulicích Zlína a okolí hlídat hlavně bezpečnost a dopravu. Řidiče čekají kontroly rychlostí, alkoholu a technického stavu vozidel. Zároveň je potřeba počítat s dopravními omezeními a uzavírkami. České plavkyně Barboru Simanovou a Barboru Janíčkovou čeká dnes důležitý závod na mistrovství Evropy. V Paříži se představí ve finále stovky volným způsobem a zabojují o medaile. Simanová postoupila pátým nejlepším časem, Janíčková byla osmá. Finále začne v 18:42. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Jedna veselá zahrádkářská písnička z podání kapely Alkehol nám dohrála na rádiu Časrok. 9 minut po 8 hodině. Věc, která je velice známá, kterou si fanoušci rádi zpívají na koncertech. Naopak před námi je teď muzika, která je, řekněme, úplně nová, protože vyšla v posledních dnech.
1: Jako první tady mám věc, kterou spíchla kapela Green Day. Nejedná se ale o takovou ryzí studiovku, nýbrž soundtrack filmu Nimrod, což je road movie inspirovaná ranými léty kapely Green Day a na kterou si můžete vlastně od pátku zajít klidně do kina. No a cestou si pusťte právě tuhletu desku, která obsahuje 22 oblíbených hitů Green Day, jednu exkluzivní novinku a 4 raritní živé nahrávky. No a k tomu doplňují tuhletu kompilaci také formace jako The Paradox, Ultra Q a talentovaná americká herečka a také zpěvačka Mackie Nagrace.

0: Já bych tady měl něco pro změnu pro fanoušky, řekněme, hudebních pokusů, bizárů, šíleností. No zkrátka dobře, jsou tady Electric Callboy.
1: To bys nebyl ty.
0: Kteří před pár dny vypustili do oběhu novou desku Tanzite, když jako nová. Tady bych opravdu použil uvozovky, protože když nebudu počítat nějaké 4 remixy, které jsou na placce, tak je tam 10 písní a z těch 10 už 8 je dávno venku, takže nevím, jestli to úplně považovat za novou desku. No.
1: Každopádně, pokud byste ji chtěli mít pěkně pokupě, máte příležitost.

A jako poslední tady mám 10. řadovku od Five Finger Death Punch. Ta dostala do vínku název Legacy a v digitální verzi je venku od 31. července, tedy na chlup přesně 19 let po jejich debutovém albu. Pokud byste si chtěli mít tuhletu desku i ve fyzické podobě, musíte si ještě počkat do 18. září. A když vydržíte až do 31. ledna 2027, můžete si na Five Finger Death Punch zajít do pražské O2 Areny.

0: Tolik od nás tři tipy, zkráceně můžeme říct Green Electric Punch, od čeho si můžete něco vybrat, ale my se budeme i na rádiu Čas Rock věnovat další muzice právě teď.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Tak Bon Jovi nám to tady dobrnká. Do cinka.
1: Kuchvalec slámy se tam tady převalil kolem studia.
0: Tak připadá někdy venku ty poslední dny taky, že jenom čekám.
1: Je to tak ten kuchvalec. Ve westernovém městečku někde.
0: No a 21 minut po 8 hodině se pojďme podívat, jaké jméno je napsáno na hlavní stránce dnešního listu kalendáře.
1: Tak, pojďme se podívat. Láhev oblíbeného nápoje mohou otevřít všechny Zuzanky, protože všech 61 382 nositelek tohoto jména slaví svátek.

0: Jeho původ najdeme v hebrejštině a dá se vyložit jakožto lílie, anebo v širším významu čistá, nevinná či krásná.
1: Takže vlastně všechno nejlepší také mojí mámě, která se právě takto jmenuje, takže nevím, jestli poslouchá, neposlouchá, ale já mám splně.
0: Ty bys jí měl poslouchat, ne?
1: Poslouchám.
0: Jo?
1: Někdy. Jsme daleko od sebe.
0: No, klidně se můžete přidat i vy ostatní, pošlete Zuzankám zprávu s blahopřáním, my váš vzkaz vyřídíme a přihodíme klidňánko, píďánko k tomu písničku na přání.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Ty mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: minutku po půl deváté doznívá na čas roku formace Papa Roach. A my jsme před chvíličkou přáli všem Zuzankám ke svátku. Už tady chodí některé vzkazy od vás, k těm se dostaneme později. Ale my tady máme další důvody, proč se dneska může slavit. Tak si představte, že máme třeba Den hor. Ideální.
1: Včera.
0: No, a vidíš to? Ideální možnost vyrazit právě do kopců, zdolat nějakou osmitisícovku, anebo, jak tady Tomáš, alespoň nějaký malý kopeček za barákem, že jo?
2: Ježiši, mě se to líbí. Tak počkejte, no, tak to postavte.
3: Já jsem pro. Počkejte.
2: Ježiši, vydejkáme, aspoň si mě projednout nějaký ty panorámata.
0: Ano, přesně.
1: To si taky včera prohlíd, sice s jazykem na botě, ale prohlíd. No. Za odměnu, když to všechno zdoláte, tak si můžete rád fufu.
0: Co to je?
1: Fufu. Fufu je tradiční africký pokrm připomínající, tak řekněme, trošičku bramborovou kaši.
0: Tak řeknu, že je to bramborová kaše.
1: No ne, počkej, ono se to dělá totiž z tlučených škrobových surovin, jako třeba banán. A nebo z batátu třeba, takže to není úplně bramborová kaše.
0: A, no,
1: ale
0: ne, no.
1: Podává se taky jako přílohu.
0: Když to máte batáty, tak tam dejte brambory. No.
1: A nebo banán.
0: Okay. A máme také den s podtitulem Hraj si v písku.
4: Můžu s Donem přivést písek?
5: Mm-hmm. Děkuju.
4: Já naplním kyblíček. Můžeme postavit největší hrad na světě, Flope?
5: Zkusíme to.
4: Jupí!
1: No. A můžete si samozřejmě vlastně v tom písku hrát i se svými dětmi, protože máme Národní den synů a dcer.
6: No, mám tři děti a žádný peníze. Proč nemůžu mít žádný děti a tři peníze?
0: To si asi řekl hodněný, ale to je jedno. No a jestli si chcete u toho zaskákat, můžete se ponořit do rytmu hip-hopu. Právě tento hudební styl totiž má svůj vlastní den, taky dneska. Takže si povolte pěkně kalhoty na půl zadku. Pokud chcete být jak Chris Cross, tak si je hoďte úplně na ruby. Šel dozadu, kolem krku si pověste zlatý dolar. No směle do toho. Migr, migr, mek.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Tak tohle byl U. Také D.
1: A O.
0: Také O na Rádiu Čas Rock. 8 hodin 44 minut. My jsme slíbili nějaké vzkazy, které tady přišly, tak jeden bych tady měl. Ahoj Ivo, Tome, zahrajte prosím pro mou mladší sestřičku Zuzanku, která má svátek. Všedej přeje Lucka z Kopřivnice. Díky.
2: Tak zdravíme a přejeme všechno nejlepší. A já tady mám vzkaz, který napsal Ríšo z Trenčína. Tak počúvaj tě.
0: Počúvám.
2: Ahoj Ivo, ahoj Tome, srdečně vás zdravím a přeji pohodový den. Po dlouhých letech jsem si konečně koupil LP desku Led Zeppelin 4 s jedinečnou skladbou Stairway to Heaven. Pro někoho možná obehraná klasika, ale pro mě je výjimečná. Přesně 5. novembra v 82. jsem na tuhle skladbu poprvé tancoval s tehdy spolužačkou Zuzankou na jedné oslavě u kamaráda. A přesto, že můj tanec byl hrozný a odtedy se to vůbec nezměnilo, jsme spolu začali chodit a jsme spolu dodnes. Přeji mojí Zuzance všechno nejlepší k dnešním jmeninám. Děkuji, Ríšo.
0: Ale řekl to krásně. Proč si nepřeložil november?
2: Co si nebyl jistý? Ale že je to listopad?
0: Ano, je to listopad.
2: Jo, dobře. Takže nám nezbývá nic jiného, než popřát všem Zuzankám všechno nejlepší a pustíme, co si dáme. Stane mi to,
0: no tak jasně.

0: Naše dnešní poslední společná hodinka započne za pár chvilek, konkrétně nám zbývají 3 minutky do úderu 9, ve které vás čeká další porce poctivé rockové a metalové muziky, kterou do vás budeme tlačit horem, sporem, zleva, zprava. Necháme si solíčko. Oh yeah. Takže jsi si nebyl
1: dobře. No ještě čekám, kudma budeme muziku jako tlačit všem.
0: No všude možně.
1: Jo, dobře.
0: Takový potužník senior, ten se dostane úplně do každé škvírky.
1: Dáme si taky něco z poslední desky kapely Megadeth a mé úplně optimistický název Another Bad Day.
0: Naopak z opačného konce historické přímky budou na čas roku zní Deep Purple.
1: No ale velice aktuální bude Martin Fabík hned vedle v redakci, protože v tuto chvíli pro vás nachystal další zprávy a samozřejmě koukneme i tentokrát na to, jak to jezdí na cestách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na dálnici D1 v oblasti Svinov, poblíž velkého kruháče směr Ostrava Přívoz. Stala se tady hromadná nehoda, srazila se tady 3 osobní auta, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní na Frýdecko-Místecku na silnici mezi Jablunkovem a Pískem, střetly se tady 2 osobáky. Pozornost mějte i na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno, tvoří se zde kolony, očekávejte silný provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Zájem o nové byty v Česku roste. Kvůli vysokým cenám lidé stále častěji hledají menší bydlení, které je pro ně dostupnější. Průměrný nový byt má kolem 56 metrů čtverečních. Přibývá také mikrobytů, kde prostor pomáhá ušetřit chytrý a praktický nábytek. Ani menší byt ale nemusí znamenat nižší cenu. Za menší prostor si i přesto lidé připlatí.
11: Morava aktuálně.
8: Dobrovolní hasiči Ostravy mají novou techniku. Město od roku 2023 pořídilo 10 nových cisteren za téměř 116 milionů korun. Nahradili staré vozy, které už byly často desítky let staré. V Olomouckém kraji přibylo lidí bez práce. Ve srovnání s ostatními regiony byla 6. nejvyšší v republice. Pokračuje ředitel krajské pobočky úřadu práce Vlastimil Přidal.
12: Nezaměstnanost v souladu s celorepublikovým trendem mírně vzrostla na 5,2%. K nárůstu došlo ve všech okresech. Jeseníčko už není okresem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji a vykázalo stejný podíl nezaměstnaných osob jako Přerovsko. Zaměstnavatelé i nadále nabízí téměř 4900 volných pracovních míst, což je stejně jako předchozí měsíci a ošetřují 69 více než před rokem.
8: Nezaměstnanost v celém Česku v červenci vzrostla o 0,2 procentního bodu na 5%.

0: Sigmy Olomouc B mají další vítězství ve třetí lize. Doma porazili rezervu Slovácka 2-1 a po dvou kolech zůstávají 100%. Skóre otevřel z penalty Marek Matocha. Hosté ještě před přestávkou vyrovnali. O výhře Sigmy pak krátce po změně stran rozhodl Radek Palán. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
1: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
2: Od pondělí do pátku vás vytáhne z postele ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tak tohle byl Slipknot, kapela z Iowy, jejíž životopis kolikrát připomíná seriál Na pokračování s otevřeným koncem.
1: Ano.
0: Další kapitoly se možná dočkáme někdy v budoucnu, ale teď to řešit nebudeme. Teď se naopak budeme věnovat těm, kteří se narodili právě 11. srpna.
1: Ano, a jedním z dnešních oslavenců je australský herec Chris Hemsworth, který má 43 let. No a znát ho můžete třeba z filmu jako Rivalové, Vyproštění, Star Trek, ale asi nejvíce si ho vybavíte jakožto Thora.
2: Nejlepší by bylo mít zpátky kladivo.
3: Kladivo?
2: Jo, bylo boží, ukováno ze speciálního kovu ze srdce umírající hvězdy. A když jsem ho roztočil velmi, velmi rychle, mohl jsem i létat.
3: Lítal jsi na kladivu?
2: Ne, já jsem na něm nelítal.
3: Tak jsi na něm rajtoval?
2: Ne, jak jsem ho držel a roztočil si ho, tak mě to zvedlo.
3: Mrkev v zimě, ty jsi ho roztočil?
2: Kladivo, roztočil jsem kladivo, to mě zvedlo a já létal.
0: Já tady mám jednu vzpomínku, bohužel na člověka, který už tady není. 11.8. se narodil Hulk Hogan, vlastním jménem Terry Jean Bollea, jedna z největších ikon v wrestlingu, ale později také herec, samozřejmě minul se v roky, ale třeba v taky seriálu Blesk v ráji. Co se týče wrestlingu, tak navždy to bude jedna z největších person, která proslávila tuto zábavu. A já teda osobně musím říct, že jsem se kdysi právě díky wrestlingu učil takové té schopnosti improvizovat a mluvit před davem lidí. Mm. A právě kdybych měl říct nějakou největší trojici, těch, co to umí za mě dokonale, tak je to CM Punk, Dwayne Johnson, jako Rock, a právě tehdy i Hulk Hogan. You actually think anybody could have ran with Hulkamania? Look at all the guys you gave the ball to. Look at all the guys that had the belt. Look at all the guys that ran to the goal line. Nobody ran as hard and as long as I did, McMahon.
1: Bohužel, ale když si tě představím, no, na pódiu, když něco moderuješ,
0: no, úplně
1: ta
0: Hogan,
1: podoba, jo, ta podoba, to nejde prostě rozeznat tebe a Hulka.
0: Tak, no. Bohužel Hulk Hogan zemřel loni 24. července, ale já si ještě vrátím k tomu Hemsworthovi, protože původně ho měl Chris Hemsworth právě hrát v jeho životopisu, aha, ale ačkoliv makal tvrdě a vypadal perfektně, tak ten film byl nakonec úplně zrušen. Hmm. Tak.
1: No a dnešní výčet oslavenců zakončíme v hudebním odvětví, protože 69 zářezů na pažbě má Richie Ramone. Bubeník a skladatel legendárních Ramones, se kterou v 80. letech nahrál 3 alba. Mimochodem odešel na konci 80. let, tuším, že v létě v 87. a de facto ze dne na den, přímo před koncertem, a tím důvodem byl spor o peníze z merchandiseu.
0: Vždycky baví u punkových kapel, když se hrají o peníze.
1: A když se před koncertem dozvěděl, že bubeníci provize za prodej triček nedostávají.
0: Jo, takhle. Tak co se divil?

0: Nám se pomaličku blíží 8:30, nějakých 9 minut a nastane tento časový údaj. No a kam se můžete vydat v následujících dnech, tak o tom hodíme řeč právě teď.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rok.
2: Tak čuvajte, už tento čtvrtek můžete vyrazit do krnovského klubu Kofola. Od 7. večerní je v plánu vystoupení Michaela Angela Batia. Od roku 2022 člena to vyhlasných Manowar. Zároveň je to průkopník mnoha kytarových technik, jako třeba hraní na dvojité Včko. No a podle mnohých odborníků je tento americký kytarista vůbec tím nejrychlejším na světě. Teda v hraní na kytaru, jo. No a vy se můžete osobně přesvědčit o jeho umění ve zmiňovaném Krnově, kam Michael přiveze 13. srpna i svou kapelu.
0: Takže určitě vyražte, tohle bude, si myslím, úplná libůstka. Ale já tady mám ještě jednu a připomínáme také, že ve čtvrtek rovněž ve stejný den startuje další ročník Rockcastlu v Moravském Krumlově. Letos se můžete těšit na mátku na kapely Dynasty, Canon and Fever, Islestorm, Powerwolf, Black Label, Society, Testament a mnoho, mnoho dalších. No a když jsme u Rockcastlu, tak to je dnešní náplní i letní rokové jízdy. Za malou chviličku prozradíme druhé slovíčko, takže zůstaňte s námi.

0: Place. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Metalmania! Metalmania! Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Class Rock.
1: No a ta dnešní roková jízda vás zaveze do zámeckého areálu v Moravském Krumlově, kde se v období 13. až 15. srpence bude konat Rock Castle, našlapaná akce plná skvělých a parádních kapel.
2: No a když na takovou akcičku můžete vyrazit zcela zadarmo, tak je ten zážitek o to intenzivnější, protože samozřejmě vás to nevíde natolik. Teda záleží, kolik utrácíte na místě, no ale to už je individuální.
1: Každopádně vám za vstupenky můžete díky nám ušetřit.
2: No a před námi je druhé slovíčko.
1: Ano.
2: Slíbili jsme, jestli jste dávali pozor, tak jste si zapsali to první. A to druhé slovíčko se týká nás.
1: Nás ne,
2: jich hlavně, že jo, vás posluchači.
1: Ale vy si zapište nebo zapamatujte nás. Nemyslím, jako nás si zapamatujete, to jo, mě a Tomáše.
2: Budeme rádi.
1: Ale nás, to je totiž druhé slovíčko dnešní výherní věty.
2: A nás všech se týká i další muzika, která je v tuto chvíli před námi, a to bude co?
1: Velvet Revolver.
2: No tak to tam dej.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: 9 hodin 35 minut, naše vysílání s Tomášem se pomalinku chýlí do svého závěru, ale my jsme vám zapomněli říct jednu zásadní věc.
1: Za dobu mé nepřítomnosti minulý týden se totiž tady něco událo. Někdo rozbil telefon, nebo dobře, tak přestal fungovat telefon.
0: Dobře.
1: Ale zároveň během mé nepřítomnosti došlo k tomu, že je tady zcela nový telefon.
0: Ale ten je tady ode dneška, podle mě.
1: Jo, dobře.
0: Jako... No, já si většinou detailů moc nevšímám, ale myslím si, že tady ten telefon tady vidím poprvé. Jako není to žádná novinka, co si budeme povídat.
1: To je důležité, aby fungoval, ne?
0: Tak co kdybychom ho vyzkoušeli?
1: To zkusíme, no.
0: Tak jo.
1: Číslo by mělo zůstat stejné, jo? Hele, 7253311155. Pojďte si zavolat do písničku na přání.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: kukuřičné děti, no v dnešní době spíš už kukuřiční dědové to mají v tuto chvíli za sebou, ale před sebou to má Tatar, který se k nám dovolal do studia
1: s
0: žádankou o písničku na přání. Ahoj.
2: Čau, čau, zdravím všechny veterů, jsem rád, že jsem vyzkoušel nový telefon a že funguje. A to vzkazuju rokové rodině, volejte dál.
1: Cože, co jsi říkal? Jak vypadáváš teď nebo co?
2: Říkám, vzkazuju rokové rodině, klidně volejte dál, že to funguje.
1: Tak, jo, jo. Jaké máš úterý, prosím tě, u tebe, jak je?
2: No jak je, no tak pracovně, že jo, teď jsem přijel do Vítkova a jedu skládat.
1: Tak skládej, co si k tomu pustíme?
2: No, vybral jsem Motor Hit, muziku nechal hlavat, který song. Mm-hmm. No a musím jet, takže zdravím celou rokovou rodinu, všechny motorkáře a nezlobte se, protože tu mám doprovod.
0: Tak jo, tak šťastnou cestou, krásný den přejeme, ahoj.
2: Čau, čau.
0: No a ještě tady máme dva vzkazy, které přilítly tady potrubní poštou. Ahoj, suprové rádio Čas Rok, chtěl bych poprosit o zahrání pro všechny rockery a metalisty a hlavně pro motorkáře. Díky moc, Martin.
1: Ahoj rádio, zahrajte prosím pro naše dvě Zuzanky k dnešnímu svátku do firmy SMT Assembly od Lumpíku. Děkuji, pan Arn. Tak zdravíme, pane Arn.
0: Od nás je to v tuto chvíli vše, děkujeme za pozornost a budeme se těšit na slyšenou zase zítra.
1: Čus.
3: Posloucháte Ostrý

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Chtí mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
7: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
8: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Zdar a sílu, rokeři, bude 10 hodin, no a to znamená jediné, že tady ve studiu Rádia Čas Rok dochází k výměně za mikrákem, od kterého vás srdečně všechny zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Broke. No a tady už je ukázka toho, co na Rádiu Čas Rok zazní po 10. hodině. Arakaine, taky Foo Fighters. A nebo Limbisky. S Milanem Gelnarem se mrkneme, cože nás dneska čeká, taky na to, o co se dneska hraje v letní rokové jízdě Rádia Čas Rok. No, bude toho opravdu hodně, ale to až po zprávách a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Dílos vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
4: Už nestrácej čas.
5: Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: www.horkon.cz.
1: Aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Krmelín na hlavním tahu směr Mošnov. Havarovalo zde auto, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v ulici Bohumínská v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. Nákladní auto se střetlo s osobním, nehoda je bez zranění. Pozornost mějte i na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Je zde silný provoz, očekávejte kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Češi se vracejí k životu na venkově. Na zahradách znovu pěstují vlastní ovoce a zeleninu a pořizují si také slepice. Část jídla si tak chtějí vypěstovat sami a o zvířata se postarat vlastním chovem. Vrací se tím tradiční venkovské zvyky a zároveň roste zájem o jednoduchší a klidnější způsob života.
2: Morava aktuálně.
1: Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Za prvních 7 měsíců letošního roku se podařilo uvolnit místa, která zabírala celkem 32 dlouhodobě odstavených nepojistných aut. Pokračuje Jana Majerová z karvinského magistrátu.
4: Ve většině případů provozovatele na naší výzvu zareagují a vozidlo sami odstraní. Některá řízení jsou ale složitější a trvají déle. Například, když se nedaří dohledat aktuálního vlastníka nebo je automobil součástí dědického řízení. Chceme připomenout, že provozovatelům vozidla, které má technickou kontrolu propadlou déle než 6 měsíců a je odstavené na pozemní komunikaci, může být uložena pokuta až do výše 300 000 korun.
1: Obce na Olomoucku apelují na lidi, aby šetřili vodou z vodovodu. Zbytečně by ji neměli používat třeba na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Kvůli suchému počasí totiž vody ubývá. Situace by se mohla zlepšit, pokud přijde déšť a přehánky. Fotbalová Sparta Praha dnes hraje odvetu třetího předkola Ligy mistrů. V Lyonu nastoupí proti místnímu Olympiku, který doma před týdnem porazila 2-1. Sparta tak bude hájit náskok v boji o postup do dalšího kola. Utkání ve Francii začne ve 21 hodin. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

Toto byla taková malá hudební pozvánka na Pražskou, kde se bude od tohoto čtvrtku konat tradiční kobeřický odpust. 4 dny nabité skvělou zábavou, jako třeba, nevím, promítání letního kina. V tom jsem mimo jiné byl naposledy na Slunce, seno, jahody, Ohňostroj, Kouzelníci, ale hlavně muzika, o kterou se budou starat kromě Lautru a Driveu taky Arakain, který tam dostane prostor v pátek 14. srpna. Vstupné, tak to je úplně zdarma, takže si myslím, že není co řešit. No a bez peněz se můžete prostřednictvím Rádia Čas Rock dostat taky k dalším peckám, o které se v těch následujících minutách postarají Muse anebo Maideni, kteří dostávají prostor jako první v pořadí. Čas Rock.

0: to už je taky klasický kousek. Mius na Rádiu Čas Rock. No a před námi Milan Gelnár, který nám prozradí, cože nás dneska čeká.
1: Úterý bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Mělo by se tedy dařit. Věci problémové sice budou, nicméně jejich dopady budou mít ostré hrany zaoblené. Užívat si tak naplno budeme léta a života se všemi jeho radostmi. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci jako obvykle budou v jednom kole. Váhy mohou hledat u svých přátel rady pro život a vodnáři budou chtít hlavně odpočívat a relaxovat. Ryby může ovládat chuť na hravou erotiku. Hradci budou velmi vnímaví a otevření domácím aktivitám a štíři mohou bojovat na svém poli profesním. Střelci mohou být poněkud popudliví. Berani budou přemýšlet nad zásadními životními změnami, ale vy by měli být akční a dynamičtí. Kozorozi by se naštěstí raději dnes spoléhat neměli. Býkům se do ničeho nebude chtít a pany by měly zaznamenat větší přízeň opačného pohlaví. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rock.
3: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Už dál nemusíš hledat.
10: Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
9: Žádné kompromisy, žádné hranice.
10: Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Prostě přesně tato se stala ukáže na dalším ročníku festivalu Trutnov 2026. No, ale dneska máme úterý a my si na rádiu Čas Rok teď zahrajeme podle vás 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Samozřejmě Foo Fighters a my v té skvělé muzice budeme na rádiu Čas Rock pokračovat. Zdendo, zdravíme tě, ahoj.
1: Ahoj Honzíku, tady hlásí se Západočeská spojka Stachová, zdraví ty vaše tam ty ostravské regiony a přijeli okolí.
0: Čau, nazdar, jak se máme?
1: Jo, tak říkám, trošku jako dovolenkuju, ale trošku pracujeme, ale už jdeme do finiše.
0: Předělávali jsme
1: vlastně z ložnice, tak jsme dělali okám pokoj. Jsme objednali palandu, tak jsme o víkendu montovali tohle všechno a už tam pomalu.
0: Jo.
1: Už pomalu do finiše, takže...
0: A vy z té ložnice se stěhujete na balkon, když je teplo, nebo kam, do sklepa?
1: No, my z ložnice do obyváku. Máme velký obyvák, tak to trošku nějak musíme...
0: No jasně,
1: musíme.
0: Tak jo, to jste hodně rodičové.
1: Aby holčičky měli svůj vlastní pokoj.
0: Přesně tak, a ty tam chodí po hlavách, že jo, zavře se ten binec a hotovo.
1: A ti tam dělají to chtěj. Hlavně, ať tam nefajčají, ať tam nekouří, aby to tam nezapálilo.
0: Jo, jasná věc.
1: Jak mi je to jedno.
0: Přesně, máš pravdu. Tak to je důležité nedat místo dveří C-čka, že, aby to nešel ten kouř do toho obyváku. Hele, tady Halloween, komu?
1: Hele, tak jsem vybral Halloween, ty starý, dobrý, z 84. z Ověryko. No samozřejmě tobě do nejlepšího rádia.
0: Děkujeme za slova, chvály.
1: A samozřejmě všem, co poslouchají a pro dobrou náladu a chci pozdravit tu naši bandu bláznů pacientů, jak říká Dušan, Láďa a spolu. Takže kluci, opatrujte se, přeju vám pěkný počasí, tady pěkný je ještě. A mějte se všichni dobře a dávajte na sebe pozor.
0: Tak vy se tam taky držte, hlavně to pěkně dodělejte pokojíček a když tak pošli fotku.
1: Jasný.
0: Čau.
1: Tak čau. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
6: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
7: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
6: Kobby Elektro.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

0: Konec hodiny se na Rádiu Čas Rok postarala partička Hlahol a my v té české muzice budeme na Rádiu Čas Rok pokračovat i v těch následujících 60 minutách, ve kterých zazní Kabát. Nebudou chybět Bon Jovi. A do třetice Rob Zombie. Taková je hudební nabídka Rádia Čas Rock a k tomu se podíváme taky samozřejmě na letní rokovou jízdu, ve které se dneska hraje opět o vstupenky na jednu ze skvělých akcí. Ale to až po zprávách s Martinem a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 000, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Opavská v oblasti Dolní Benešov. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Bystřice. Střetla se tady dvě osobní vozidla. A pozornost mějte i v ulici Staroveská v oblasti Krmelín směr Příbor. Havarovalo zde osobní vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
9: Radio Čas Rok. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Nezaměstnanost v Česku v létě vzrostla. V červenci stoupla na 5%. Úřady práce evidovaly přes 367 tisíc lidí bez práce. Zároveň ale nabízely více než 100 tisíc volných míst. Podle televize LTV Plus je nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
10: Morava aktuálně.
7: Radnice v Kopřivnici nechala opravit sportoviště pod zahradami. Revitalizace přinesla nové sportovní prvky. Podle mluvčí města Lucie Macháčkové bylo cílem vytvořit atraktivní prostor pro všechny věkové generace.
11: Letošní druhá etapa se zaměřila na sousední plochu s herními prvky. Původní vybavení nahradila prolézačka se skluzavkou, závěsná dvojhoupačka, dvojhrazda, zemní trampolína i pískoviště s pískovou laboratoří. Instalováno bylo také 6 laviček plus ptačí budka. Realizovaly se terénní úpravy a vybudovala se nová opěrná zeď.
7: Na baru Mirelli ve Zlíně dohlédnou stovky policistů. Letošní závod začne už v pátek a potrvá až do neděle. Policie budou v ulicích Zlína a okolí hlídat hlavně bezpečnost a dopravu. Řidiče čekají kontroly rychlostí, alkoholu a technického stavu vozidel. Zároveň je potřeba počítat s dopravními omezeními a uzavírkami. České plavkyně Barboru Stýmanovou a Barboru Janíčkovou čeká dnes důležitý závod na mistrovství Evropy. V Paříži se představí ve finále stovky volným způsobem a zabojují o medaile. Cimanová postoupila pátým nejlepším časem. Janíčková byla osmá. Finále začne v 18.42. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: rádiu Čas Rock.
1: No a v rokových typech pro vás máme pozvánku jak do krnovské Kofoly, do které už tento čtvrtek přijede nejrychlejší kytarista na světě, a to samotný Michael Angelo Bitio, kterého známe taky v působení u Minouru. Tento borec to tam se svojí kapelou rozbalí v 7 večer a vstupenky na tuto výjimečnou akci, tak ty jsou v předprodeji na webu klubu Kofoly. Druhá pozvánka, tak ta je do Moravského Krumova, kde už pozítří odstartuje další ročník festivalu Rock Castle. 3 dny během kterých se na pódiu ukážou takoví borci, jako třeba Powerwall, Black Label Society, Sonata Arctica a celá řada velice slavných kapel. No a jestli byste se tam chtěli dostat úplně zadarmo, tak zůstaňte s rádiem Čas Rock, ze kterého se za chvíli dozvíte, jak na to. No a k tomu třeba Mon Jovi anebo Oasis, to nezní špatně, co říkáte? Tak se dobře bavte.

0: Čas Rock.
1: A jedeme dál. Letní roková jízda rádia Čas Rock dneska nabízí dvě vstupenky na festival Rock Castle, který se v Moravském Krumlově rozjede už tento čtvrtek v pravé poledne, kdy se na pódiu jako první představí formace Nocturnal. Tři dny napráskané skvělou muzikou, o kterou se tam kromě nich postarají Powerwolf, Dynasty, Sonata Arctica, Xandria, Testament, Serenity, Nothing More a celá řada dalších. Jestli byste tuto výjimečnou sestavu chtěli vidět na vlastní oči a ušetřit necelých 5400 korun českých, tak máte možnost. Dnešní výherní věta vás k těm volňáskům může klidně dovést, tak pozorně poslouchejte naše vysílání, protože to další slovo do skládačky může přijít kdykoliv. Tak, hodně štěstí.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

Ahoj rockeři a rockerky, mám pro vás další díl Metalmanie. V tomhle se na rádiu Čas rok od 7 večer a o hoďku později na televizi Rebel podíváme na odkaz zvaný Nová vlna tradičního heavy metalu.

0: Richard. Posloucháte Rádio Čas Rock, no a tu další muziku tu vybírá Dušan. Zdravím tě, ahoj.
1: No, zdravím ze sídla Temnoty, Honzo, takže chtěl bych zahrát Accept z 85. alba Metal Heart, písničku Midnight Mover, samozřejmě pro tebe, celé úžasné Rádio Čas Rock. Zdravím tu naši rokovou skvělou sletu pacientů, kteří dodržují pravidelně pitný režim, bo jinam ho zase není. A poslouchají pravou rokovou hudbu, která hraje jenom na čas roku. No a všem věrným posluchačům, taky všem řemeslníkům v tom počasí a ať jsou brzo doma a když si to dají chladit na ten sedmý schod.
0: Ano, ano, přesně jak ty říkáš. Tak máme, bude 11:45, oběd chystá se, co bude?
1: Bude ještě gulák ze soboty, fajně zaležený, no teď jich to prokládám třetí pěnou, takže...
0: Tomu. Takže to je výborné. A s chlebíčkem nebo s chlebíčkem?
1: Chlebíček.
0: Chlebíček, pěkně, skudečka, čerstvoučka. Výborně, tak jo, tak si nechaj kamaráde chutnat, dej si na to cibulečku a tady to je. Ahoj.
1: Díky, bych se.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
6: www.hphservice.cz.
8: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
9: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
10: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
9: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Let

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Tak máme tady právě poledne, jestli se chystáte k obědu, dobrou chuť. No a my si k tomu dáme další skvělou muziku, třeba na zub Skid Row, tak jako Trivium. A nebo Korny. Jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas rok zazní po zprávách, se kterými už mezi námi vítám Honzu Galčíka. Tak pojď, je to tvoje a ode mne dobré už odpoledne.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
4: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
7: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na ulici Mostní. Na vozovce je překážka, stojí tu porouchané vozidlo. Nehoda se řeší v Orlové na ulici doktora Miroslava Tyrše. Problémy jsou taky v Brně v ulici Rokycanově, tady zasahují hasiči a nehoda se stala taky na hlavním tahu z Frýdku místku na Slovensko. U odbočky na obec Bystřice se srazila dvě osobní auta.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré úterní poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po tropických teplotách přichází mírné ochlazení, rtuť teploměru by dnes výrazně neměla přesáhnout 30 stupňů a chladnější podle televize LTV Plus bude i noc na zítřek, už o víkendu se ale znovu oteplí, namířit můžeme až 630 stupňů.
9: Morava aktuálně.
7: Povodí Odry trápí sucho. Předpověď zatím neslibuje významné srážky. I tak jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba 180 až 100% a dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezené. Tramvajové zastávky v Brně odkrývají svou minulost. Na trase linky číslo 1, která spojuje důležité dopravní uzly, přibydou informační tabule s krátkým vysvětlením původu jejich názvů. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
10: Do projektu jsme se zapojili i proto, že v minulosti v rámci festivalu Meeting Brno zaznívaly ve vozech městské hromadné dopravy informace o původu názvů jednotlivých zastávek. No a u cestujících to tehdy sklidilo obrovský úspěch, psali nám velmi pozitivní ohlasy a projekci pochvalovali. Proto věříme, že tato nová a trvalá forma informování veřejnosti bude pro naše cestující zajímavým zpestřením každodenního cestování.
7: Lavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě stejně jako Darina Nabojčenko a Jakub Jan Kryške. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

0: Máme 11. srpna a tento den je spojený s rokem 1805, kdy byla v Rakouském císařství zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. No a my bychom to mohli trošku probrat a zaspomínat si na ty školní léta. Co říkáte? Protože já jsem nedávno v krabici od bot našel fotky, na kterých jsme s třídní soudružkou učitelkou a velkou cedulí, na které je napsána třída a rok, kdy jsme byli součástí výuky vyfocení na zadní straně. Že všechny ty podpisy a tak dále. A co vy, taky jste měli tu možnost, já nevím, třeba v 7. třídě vyrazit na lyžařský výcvik, na kterém to bylo podobné jako třeba ve filmu Sněženky a Machři. Můžete se svěřit na WhatsApp Rádia Čas Rok s číslem 725331155 a já vám k tomu nabídnu korny a taky UFO. Tak pojďme si společně trošku zaspomínat. Bude prdel.
1: Tak co pak to máš za zádama?
2: Bagl.
1: Jo? A co máš v tom baglu?
2: Nic.
1: A jak to, že to nic cinká jako láhve?
2: No, to pane profesore, asi proto, že tam máme mlíko.
1: Plus já snesu moc. Ale blbce byste ze mě dělat nemuseli.

0: Korn, kterými byl taky neodmyslitelně spjatý i Peter Kecis. Ten si je v 90. letech vzal coby manažer pod svoje křídla a udělal sakra dobře, protože toto spojení přineslo opravdu hodně ovoce. Tento borec neměl pod sebou jenom partu kolem Jonathana Davise, ale taky třeba Ministry, Limp Bizkit, The Street Boys a další skvělé kapely, které uměl, jak se patří, prodat. Bohužel, to už je všechno minulost, protože se tento velice zajímavý člověk už na nás dívá z rokového nebe. Jeho muzikantské srdce přestalo tlouci v minulém týdnu. No, co se dá dělat, tak jsme si alespoň takto na něho na rádiu Čas rok zaspomínali a můžeme se dál věnovat muzice, se kterou mám nachystané třeba s Kydrou. Za chvíli jsou tady.
1: Čas rok, Čas rok. Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Pak jeden 7-minutový kousek s ním Doors, no a my si jdeme hrát podle Hládíka. Zdravíme tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny a tebe.
0: Nazdar, nazdar. Tak ty ses nějakou chvíli neozýval, protože jsi čerpal dovolenou, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Ano, ještě starou nebo novou?
1: Ty nevíš, že nemůžeš převádět starou dovolenou do nového roku.
0: Já ne, nevím.
1: Nový zákon, to nejde.
0: To nejde, jo? Takže buď si to musíš vybrat, ne. Nebo ti to má firma vyplatit, jo?
1: Musíš si to vybrat, a i kdyby to bylo.
0: Aha, dobře, takže jsi vybíral novou dovolenou.
1: Jasně.
0: Fajn. A užil jsi jí?
1: Jasně.
0: To je důležité.
1: Spousta energie, zase ani brzo nepřijdu.
0: Rozumím tomu. Ale teď problém pracovní nasazení, ale ty už jsi na cestě domů a Nickelback na, jo, na cestu, takže komu?
1: Všem, co poslouchají tohle senzační rádio, a tobě, jestli ti to aspoň trochu udělá radost.
0: Moc ti děkuji, tak jako všichni rokeři děkuji tobě, tobě přejeme šťastnou cestu a zase někdy. Ahoj.
1: Tak jo, díky, čau.
2: Čas rok. Čas rok.

0: Das Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock.

0: poslední zářez této hodiny. A v té další, tak třeba Grimmoury. Avantasia. A taky Alice Cooper. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát a víte co, podíváme se i na jedno chystané album, které bude podle všeho událostí letošního roku. Pokud by vás zajímalo, kdo s ním přijde, tak zůstaňte s námi i po zprávách, které přináší Honza Gabelčík. Dobré odpoledne, přátelé.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů?

0: U nás Vestou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj Vestou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík. Stavebniny.
2: Nehoda nás teď potrápí v centru Ostravy. Na ulici Antonína Macka bourala dvě osobní auta. Stále jsou problémy v Orlové. Na ulici doktora Tryše osobní auto narazilo do větve. S komplikacemi musíme počítat taky na hlavním tahu z Ostravy na Mošnov v Krmelíně. Tady bouralo nákladní auto. Nehoda se řeší i v Olomouci v ulici Dobrovského, kde se srazila dvě osobní auta. Problémy jsou právě teď taky na trase Brníčko Druhomilov na Šumpersku. Tady se srazil traktor s nákladňákem. A s komplikacemi musíme počítat taky na Brněnsku u obce Sobotovice. Na výjezdu na Rajhrad bouralo osobní auto s nákladňákem.
3: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
4: Radio Čas Rock.
2: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Suché a horké počasí nepřeje růstu hub, houby nerostou, ale to už asi ani nejspíš neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby.
5: Morava aktuálně.
2: V Ostravě už více než rok pomáhá projekt zaměřený na podporu náhradní rodinné péče. Podrobnosti přiblížil Petr Havránek z tiskového odboru města.
6: V rámci našeho nového programu zkušené a empatické sociální pracovnice seznámí zájemce s formami náhradní rodinné péče a pomůžou s výběrem nejvhodnějšího řešení. Současně umí reagovat na zcela přirozené obavy a rozptýlit pochybnosti žadatelů, ale rádi pomůžou i s příslušným administrováním všech potřebných dokumentů. Pro zájemce jsou tak nezastupitelnými průvodci na cestě k nové rodině.
2: Během prvního roku fungování projekt nabídl už více než 120 konzultací. Ústřední hřbitov v Olomouci Neředíně bude bezpečnější. Střežit ho bude městský kamerový systém. Kamery to mají zvýšit bezpečnost a hřbitov zároveň pomůžou chránit před vandaly. Jeden z nich tu loni poškodil zhruba 5 desítek hrobů. Fotbalistky pražské Sparty se v závěrečném třetím předkole ligy mistryň utkají o účast v hlavní fázi se Servette Geneva. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma. Odvetu odehrají 2. září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom dnešní los. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu a my se teď můžeme podívat do rockové historie, protože v ní je třeba zářez z roku 1964. Kapela s názvem The Night Numbers, později The Who, hrála v hotelu Railway v anglickém městečku Harrow. No a neobyšlo se to bez problému. Těsně předtím, než šli kluci na pódium, si totiž vytáhl ven Roger Daltrey svého tehdy 20-letého syna, aby si s ním vyříkal jeho prohřešky. Až ho dostatečně profackoval, pustil ho zpátky na koncert. A to právě v čase, protože kapela zrovna začala hrát svůj koncertní set. No, já jsem před 40 lety zažil něco podobného, když mě před koncertem v Žaláku načapal taťka, když mám v hubě zapalenou Marsku. No, to byl taky fíčák. No, ale Kiss se na slavném chodníku slávy v Hollywoodu v roce 99 zúčastnili odhalení své hvězdy. V té době měla kapela na svém kontě, myslím tím v roce 99, přes 30 alb a víc jak 80 milionů prodaných kopií. A v roce 1882 byla zprovozněna první telefonní ústředna, která byla otevřena v Praze. Tak, a svátek tak ten slaví Zuzanky. Holky, dovolte, abych vám za celé Rádio Čas Rock popřál všechno nejlepší a snad vám tato následující píseň udělá radost. Je to

0: Na Rádiu Čas Rock jsme si dali Avantejšu za taky hlasového doprovodu Jorna Landeho, který se mimo jiné chopí pěvecké linky na chystané solovce legendárního Tonyho Iommiho. Ta by měla spatřit světlo světa 26. října letošního roku a kromě něho se na něm podílí ve studiu i beatman Karl Brazil, Becky Baldwin, který udává basovou linku, a nebo Brian May, ano, slyšíte dobře. No tak to jsem sám zvědavý, jak to bude, jaký to bude mít konečný výsledek, protože takový muzikanti, tak to mluví o všem. No a i ten další borec, který je v playlistu nachystaný do těch následujících minut, nechal za sebou obrovskou stopu. Já myslím, že ho poznáte po prvních taktech. Tak se dobře lavte.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
7: Zach Wild a jeho Black Label Society,
6: veselá parta Aylstorm
7: i Američané Savatage a Testament,
6: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
8: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které vám teď dává možnost promíchat náš playlist 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tak nám dozněl poslední legionář od Aleše Brichty a ta česká muzika na rádiu Čas rok bude pokračovat. Že ho radíme, zdravíme tě.
1: Čau, zdravím všechny rockery a všechny to neznají.
0: Nazdar, nazdar. Radio, vybral si Capriolu, pro koho?
1: Pro všechny to neznají, pro všechny posluchače rádia Čas rok, pro tebe a pro Milana Gelnára, třeba dejme tomu doktora Rifa.
0: Jo, a všechny ty, kteří mají něco společného s rádiem Čas rok. Super, co ty děláš teďkom?
1: Teďkom telefonuju a sedím na lavice, no.
0: Jasná věc. Tak jo, tak si užívej tu následující muziku, měj se hezky a zase někdy zavolej.
1: Jo, čau, čau.
0: Čau.

0: Jazz Rock.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
1: www.hphservice.cz.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
6: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
7: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: vohnout
1: no
0: se skladbou po našem Vercajk na dobrou náladu. No, bude 14 hodin, stihli jsme to. A před námi další hodina, ve které zazní Motley Crue, tak jako Devle Pár. A písmenko D mají na začátku svého názvu tak Dimitri. Řekneme se, jak si vede novinka týdne Rádia Čas Rock a budeme pokračovat v letní rokové jízdě Rádia Čas Rock, ve které se hraje o co? O vstupenky na Rock Castle, já myslím, že jde o hodně, tak hodně štěstí.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
8: Už nestrácej čas.
9: Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: www.horkon.cz.
1: Pozor si musíme dávat, v centru Ostravy v ulici Antonína Macka bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky na hlavním tahu z Ostravy na Mošnov v Krmelíně. Tady bouralo nákladní vozidlo. Nehoda se řeší taky na Brněnsku u obce Sobotovice na výjezdu na Rajhrad. Srazilo se tady osobní auto s nákladním a bouračka se řeší i na Šumbersku v obci Brníčko na výjezdu na Druhomilov. Tady boural traktor s nákladňákem.
2: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré úterní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O nabíječky na auta není zájem. Česko má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než třikrát tolik elektromobilů, než jich po tuzemských cestách teď jezdí. Stanice za miliardy z evropských dotací tak aktuálně navštěvuje pouze hrstka zákazníků.
4: Morava aktuálně.
1: Frýdek Místek má nový volnočasový areál. Město dokončilo Rivka Park. Jeho vybudování i s přilehlým parkovištěm stálo necelých 62 milionů korun. Návštěvníkům se areál poprvé otevře tento týden v pátek. Kroměříž se dočká nové sportovní haly. Město už získalo stavební povolení. Ještě do konce roku chce pro budovu postavit potřebnou trafostanici. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
5: Sportovní hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku nebo pro taneční sporty. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty.
1: Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes v Birminghamu na podruhé 219 cm. Vyšší laťku už ale nepřekonal. Do finálové dvanáctky se tak nedostal. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Pavela Čískejn a my na Rádiu Čas Rok ještě u těch ženských zůstaneme. Proč? No bo.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Hej smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
3: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
1: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Čas Rock.
1: V letní rokové jízdě Rádia Čas Rock se dneska hraje o dvě vstupenky na Rock Castle, který v Moravském Krumlově startuje už tento čtvrtek. Dynasty, Sonata Arctica, Powerwolf, Testament, Nervosa a další skvělé kapely tam budou k mání během následujících třech dnů, které tam můžete zažít, aniž byste museli zaplatit za vstupné. Ano, slyšíte dobře. Zatím víme, že v té dnešní větě, výherní větě, jsou tyto slova. Rock nás. A já doplním, co? No přece spojuje. Tak to je zatím všechno, protože to poslední slovíčko, tak to už ví Vrána, která se o něho s vámi velice ráda podělí. Tak mějte nastražené uši, mě nezbývá, než vám popřát hodně štěstí a nabídnout další pecky v podání Beku, anebo třeba Maidenů, kteří přijdou na řadu už za malou chvíli. Tak pěkné odpoledne.

0: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni technotrasu.

Ahoj rockeři a rockerky, mám pro vás další díl Metalmanie. V tomhle se na rádiu Čas rok od 7 večer a o hoďku později na televizi Rebel podíváme na odkaz zvaný Nová vlna tradičního heavy metalu.

0: Netřeba dlouhých slov k této pecce, Def Leppard na rádiu Čas Rock, no a Toncek bude vybírat další pecku, ahoj.
1: Zdravím tě, Honziku.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde, máme půl třetí pryč, ty ještě pořád plníš plán?
1: No, já ještě dřu jak Bulhar, jak barevný. Nevlezl jsem mi materiál do auta, tak se to musím vrátit zpátky.
0: To jsi bral toho tolik? To jsi špatně spočítal, nebo co?
1: Neodhadl jsem to.
0: Neodhadl jsi to? No, tak co jo, tak no. Na dvakrát no, se pojede. Ty jsi placený od kilometra, nebo jak?
1: Ok.
0: Dobrá, tak jo. Takže jdeš se tam vrátit, takže do kolika to stíneš?
1: Dokud čtvrté, jak je fajn, to bude akorát zpátky.
0: No, tak žádný spěch, kamaráde. Zaplacené to je důležité. Traktor komu?
1: Tak traktor, nejprve svému synovi, který měl ve čtvrtek 12 let.
0: A, takže taky, všechno nej, dodatečně.
1: No, doufám, že si užije dárku, jak ode mě, tak od maminky.
0: Ano.
1: Maminka se poklapila. No a jinak všem se poslouchají, samozřejmě Alešovi na cestu.
0: Ne? Fajn. Tak jo, je to nachystané, to by přejeme šťastnou cestu, ať to rychle uteče, ta hoďka.
1: Díky,
0: čau.
1: Díky, čau.
0: No já se taky loučím, přátelé, mějte se krásně, vrána ta už je nachystaná, za chvíli se vás chopí. No a my se uslyšíme zítra zase v 10.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
6: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Takhle si to budeme dávat v další 60-minutovce úterního odpoledne. K tomu shrnutí dnešní výherní věty a kdo ví, možná i to poslední klíčové slovíčko. Stačí poslouchat, všechno ale až po zprávách.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Plány velké, ale nářadí chybí?
6: Neinvestujte Majland do koupě.
5: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
7: Stále jsou problémy na hlavním tahu z Ostravy do Mošnova. V Krmelíně bouralo nákladní auto. Nehoda nás potrápí taky u obce Klobouky u Brna na Břeclavsku. Na trase Krumvíř Velké Hostirátky tady osobní auto srazilo zvěř. Nehoda dvou aut se řeší v Brně v ulici Hněvkovského. Vážná nehoda se stala v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku v ulici Rostislavově. Tady osobní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři a problémy jsou i v Brně v ulici Uhelné. Tady stojí odstavené vozy.
8: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku došly brýle na pozorování zatmění slunce. V e-shopech den před tímto astronomickým jevem jsou vyprodané. Zájem o toto zboží podle prodejců předčil očekávání. Zatmění slunce bude v Česku viditelné zítra večer.
10: Morava aktuálně.
7: Cesta z Krnova do Jeseníků se protáhne. Na hlavním průtahu města Albrechtice teď probíhá oprava vozovky a jezdí se Kyvadlově. Už tento pátek tu navíc začne oprava mostu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
11: Během probíhající rekonstrukce na silnici první třídy číslo 57 přes město Albrechtice opravíme i zdejší most. Využijeme jedno omezení dopravy a v rámci zachování Kyvadlového provozu provedeme kompletní výměnu asfaltového povrchu, včetně mostních závěrů přímo nad řekou Opavicí. V jeden moment se nám sejdou tedy dvě odlišné akce, čili oprava mostu i oprava průtahu. Po domluvě mohou jednotlivé činnosti na sebe spolehlivě navazovat.
7: Střední Moravu trápí sucho. Kvůli výraznému poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl zhruba 4 kilometry dlouhý náhon ve Velké Bystřici, který protéká parkem v centru města. Část náhonu na náměstí fungovala jako oblíbený vodní prvek. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaj v Torontu do semifinále. Česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

Nejnovější klasiku. Nebo něco nového.

0: Tento týden prázdninový letíme dál, velká letní roková jízda Rádia Čas Rok je tady a opět budeme rozdávat lupeny. Část výherní věty už jste dneska slyšeli, jako od Ostrého budíčku, tak taky od Hanze. Ode mě v odpoledním driveu, jako vždycky, ten poslední kousek do skládačky, tedy poslední slovo, tak abyste to měli kompletní. To, co už dneska víte, zní rok nás spojuje. A pak tam chybí to jedno poslední slovíčko a to vám dodám já. Takže kdo jste to ještě dneska ráno slyšeli, nebo dopoledne, nebo odpoledne, tak rok nás spojuje a pak tam ještě jeden kousek chybí. Tohle si napište nejlépe na roku, tak ať to máte po ruce, doslova do písmena, na ledničku, na přístrojovku, to je jedno. Ve hře jsou dva lupeny na letošní ročník festivalu Rockcastle. Máte chyceno? Výborně. Tak Eric Clapton, Sabaton a pak třeba to poslední slovíčko padne. Kdo ví?
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rok.

0: od švédského tanku půjdeme na naše silnice. Vy posloucháte Rádio Čas Rok a v úterním odpoledním drive i několik hlášek, které se nám tady nakupily na našem SMS centru. Tak klidně houšťavější kapky na 725-331-155. Prozatím to, co dorazilo, bacha na modrý kodiak, ten si to dává mezi Hlučínem a taky Ludgeřovicemi tam a zpátky. A evidentně je v tom lovu velice úspěšný, tak bacha na to. Trojnožka je velice šikovně schovaná na ulici Moskevská v Havířově. Tak pozor, zóna se sníženou rychlostí, taky se zabrzděváky, ať vás to nestojí zbytečné prašule. Tak jenom, to je jako kdybyste to vyhodili do luftu, jo? Tak opatrně a lehkou nohu na plynu. No a ať to máme kompletní, tak si dejte majzla taky na Mariánsko-Horské ve směru na Přívoz. Tady nám zase operuje trojkový tmavě hnědý SUP. Díky moc, kdyby něco, klidně se ozvěte. A nejenom za volanta Bon Jovi, Green Day nebo taky Die Happy. Šťastnou cestu!
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: Green Day, Bang Bang, a mimochodem kousek z desky Revolution Radio, ale tenhle ten single, neuvěřitelně se to teďka jako krásně sešlo, jo, na rádiu Čas Rock. Tenhle single, Bang Bang, vyšel 11. srpna 2016, tedy přesně před 10 lety. Tak takhle nám to krásně lícuje v odpoledním driveu. Die Happy, do toho budou další problémy, no a vy si zavolejte o to svoji na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pepecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Kytička Jandová, podle toho by byla tak sedmihlavá saň. Big Big Trouble, Die Happy, tady na rádiu Čas Rok, 15.36, k tomu do úterního odpoledního driveu také přání všem Zuzankám k dnešnímu svátku. Tu naše si tady přitáhnu za kotník možná v příští hodince, pokud bude svolná, pokud ne, tak až v té další, ale je tak, Zuzky, Eclipse pro vás. Odpoledně.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
5: www.hphservice.cz.
7: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
9: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
10: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
9: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda, jedině na rádiu Čas Rock.

rádiu Čas rok od volením driveu. Rozhodně nebudeme sundávat nohu z plynu. Další 60 minut se letíme bez brzd. Doga. Do toho Paradise Lost.

0: berte to rovnou jako pozvánku do zítřejšího odpoledního driveu, kde Tánička dorazí přímo živě tady do studia. To bude ale zítra. Teď zprávy a další hodinka úterního odpoledne.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
8: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: horkon.cz.
1: Pozor si stále musíme dávat na hlavním tahu z Ostravy na Mošnov. V Krmelíně bouralo nákladní auto. Problémy jsou teď taky v Třinci v ulici Lidické. Nehoda se stala v Brně v ulici Hněvkovského, kde se srazila dvě osobní auta. Nehoda je taky na Břeclavsku u obce Klobouky u Brna na trase Krumvíř Velké Hostěrádky. Tady auto srazilo zvěř a zdržíme se i u Zlína na trase Napajedla Bohuslavice u Zlína. Tady se srazilo hasičské auto s osobním autem. Na místě jsou policisté.
2: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Některé potraviny můžou podražit až o desítky procent, a to kvůli rekordním teplotám a mimořádnému suchu. Podle televize LTV Plus sníží sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. Část úrody se proto bude prodávat jako krmná směs.
4: Morava aktuálně.
1: Město Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem. Tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazním druhům rostlin v Česku. Práce na lesních pozemcích podél Trnkovecké ulice ve Slezské Ostravě letos výjdou na skoro 70 tisíc korun. Tramvajové zastávky v Brně odkrývají svou minulost. Na trase linky číslo 1, která spojuje důležité dopravní uzly, přibudou informační tabule s krátkým vysvětlením původu jejich názvů. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomáštíková.
5: Do projektu jsme se zapojili i proto, že v minulosti v rámci festivalu Meeting Brno zaznívaly ve vozech městské hromadné dopravy informace o původu názvů jednotlivých zastávek. No a u cestujících to tehdy sklidilo obrovský úspěch, psali nám velmi pozitivní ohlasy a projekt si pochvalovali. Proto věříme, že tato nová a trvalá forma informování veřejnosti bude pro naše cestující zajímavým zpestřením každodenního cestování.
1: Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě, stejně jako Darina Nabojčenko a Jakub Jan Kryške. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

0: týdne.
1: Hej smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
2: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: prezidentu včera dostřel a sobota 15. srpna bude patřit v Českém Těšíně u již 11. ročníku. Rokování nad Olzou, tak přijměte pozvání v dnešním odpoledním driveu, protože letos se můžete těšit na domácí Panther, taky Sepuku, pak to rozbalí Láďa Tomáš Band, Vysací zámek a Dimitry. Takže ideální stav, 5 kapel. Brány parku Adama Sikory se otevírají v sobotu v 15 hodin. Panther do toho udeří na pódiu od 16 hodin. No a do 11, možná i déle, třeba do půlnoci, se budeme společně dobře bavit. Tak doufám, že se stavíte, že pokecáme a hlavně, že se to užijeme. Počasí objednáno, bude naprosto luxusní, takže proč sedět doma? Vyražte za muzikou. Těším se v Těšíně. A teď? Tak třeba Paradise Lost, nebo také Škorpíci a jedna určitě od vás pro vás.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: před námi Scorpions a pak už vy 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

srpen roku 2026, co kdo slaví, tak to si povíme asi v další hodince. Nebojte, nezapomenu na vás. A teď muzika podle vás. Nazdárek, do rádia Čas Rock. Můžeme na zahradu pro má zlatíčka Martinku a Lilinku, třeba Valda Gang, díky a bra. Tož co bychom nemohli? Odpolední.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupí v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
9: Rádio Čas Rock. Radio Čas Rock.

0: Víc vám zatím neprozradím, teď se jde na zprávy.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Máš to vysoko, máš to daleko.
7: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
9: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
10: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
11: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
10: Kobby Elektro.
12: Plány velké, ale nářadí chybí?
13: Neinvestujte Majland do koupě.
12: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
14: Dva dopravní problémy teď policisté řeší v Ostravě. Vážná nehoda se stala v Porubě na hlavní třídě za Kruháčem ve směru k ulici Francouzské. Tady bourala dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. V Ostravě pozor taky na cestě z Poruby k vodárně, za mostem nad řekou Odrou. I tady se srazila dvě osobní auta. Problémy jsou taky v Třinci v ulici Lidické. Zdržíme se i u Kopřivnice na hlavním tahu Příbor Frenštát u vjezdu do průmyslového parku. I tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila tak v Petrovicích u Karviné v části Závada na hlavním tahu. A pozor si musíme dávat i u obce Klobouky u Brna na Břeclavsku. Na trase Krumvíř Velké Hostinátky tady osobní auto srazilo zvěř.
15: Rádio Čas Rok. Zprávy.
14: Dobré úterní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po tropických vedrech přichází mírné ochlazení. Teploty by dnes výrazně neměly přesáhnout 30 stupňů. A chladnější podle televize LTV Plus bude i noc na zítřek. Už o víkendu se ale znovu oteplí. Namířit můžeme až 630 stupňů.
16: Morava aktuál.
14: V Ostravě už více než rok pomáhá projekt zaměřený na podporu náhradní rodinné péče. Podrobnosti přiblížil Petr Havránek z tiskového odboru města.
17: V rámci našeho nového programu zkušené a empatické sociální pracovnice seznámí zájemce s formami náhradní rodinné péče a pomůžou s výběrem nejvhodnějšího řešení. Současně umí reagovat na zcela přirozené obavy a rozptýlit pochybnosti žadatelů, ale rádi pomůžou i s příslušným administrováním všech potřebných dokumentů. Pro zájemce jsou tak nezastupitelnými na cestě k nové rodině.
14: Během prvního roku fungování projekt nabídl už více než 120 konzultací. Jižní Moravu trápí sucho. Povodí Moravy ho hlásí na polovině ze 94 měřících míst. Některá jsou na nule. Nulový průtok má například Svitava ve Svitavách, ale i další toky. Naprostá většina toků má taky průtoky hluboko pod polovinou. Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes v Birminghamu na podruhé 219 cm. Vyšší laťku už ale nepřekonal. Do finálové dvanáctky se tak nedostal. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.
15: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.

letíme do finále, takže poslední ten kousíček do skládanky je v dnešním odpoledním driveu. Poslední slovíčko dnešní výherní věty a to zní navždy. Teď už to máte kompletní. V banku jsou dva lupeny na Rockcastle 2026 725 33 1155. Klasicky sedmička je šťastná. Letní

0: Čas rok právě teď ve 17:15 úterním odpoledním driveu na drátě, tak Filip, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, chci jediné. Já a my všichni ostatní potom i chceme jediné. Dnešní výherní větu.
1: Takže ta zní, rok nás spojuje navždy.
0: No vidíš to, a spojí vás určitě 13. až 15. 8. zámecký areál, krásný zámecký areál, Moravský Krumlov.
1: Výborně,
0: rok výborně, 26 mám, a máš plán na tento víkend.
1: To mám, to je skvělá zpráva.
0: Tak prosím tě, prodýchej to, my chceme aspoň nějakou fotečku nebo video, jak paříte, protože vstupenky máš dvě.
1: Díky moc.
0: Tak jo, užij si to, to je tvoje jediná povinnost, je to tvoje. Měj se, čau.
1: Ahoj, ahoj.
2: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.

Vašek na rádiu, Čas rok, bank letní rokové jízdy vybrán, ale opět zítra pokračujeme, takže i zítra v odpoledním driveu někdo vyhraje taky ve čtvrtek a taky v pátek. Za sebou už máme vstupenky na Poparouč, dneska padly dva lupeny na Rock Castle 2026. Zítra hrajeme o lupeny na Black Veil Brides, ve čtvrtek to bude kombinace Dimitri Arakain bez Rock Tour 2026 a v pátek 14. srpna pak Blackstone Cherry. Stále je o co hrát, takže ode mě jenom hodně štěstí.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Ahoj rockeři a rockerky, mám pro vás další díl Metalmanie. V tomhle se na rádiu Čas rok od 7 večer a o hoďku později na televizi Rebel podíváme na odkaz zvaný Nová vlna tradičního heavy metalu.

opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Ve studiu Rádia Časorok došlo ke dvěma věcem právě teďka v odpoledním driveu. Za prvé se to zase změnilo v rezidenci u dvou košťat a za druhé Střelcová má v ruce novou prodlužovačku. Není to dobrý.
1: Ty vole, prodlužovačku s tolika dírama jsem normálně ještě asi neviděla.
0: Ty doma nemáš prodlužovačku?
1: No jo, ale ne tak velkou.
0: To si pořiď.
1: Mě to úplně teďka šokovalo.
0: Hele, v rámci bezpečnostních opatření polož to. Děkuji. Tak, jdeme na naše oblíbené téma a to jsou knihy.
1: Ježiši Kriste.
0: Jsem ochotná ti odpustit toho Harryho Pottera. Pokud budeš sdílet moje nadšení z nového zpracování Charlesa Dickense.
1: Aha, jo, určitě.
0: Výborně, tak četla jsi někdy něco od něj třeba?
1: Ty musíš připomenout, co napsal.
0: Škoda zraky. Proč?
1: Jako, já upřímně nechápu, jak jsem mohla udělat maturitu z češtiny, ačkoliv mi čeština vždycky šla, tak ty knížky, můžu to říct na plnou hubu? No já jsem to samozřejmě ošidila, jak se dalo, ty vole, nic z toho jsem nečetla.
0: Jeden nedočetl ani Honzíkovou cestu, ta si myslí, že knížkama se podkládají skříně, aby se to vyřešilo.

0: rovnalo.
1: No, jako u nás doma, kdyby to bylo čistě na mě, tak to je vyloženě lapač prachu. No a co víc ke knihám dodat?
0: Dobře,
1: mě
0: takže
1: spíš zajímaly dramatické texty na vysoké škole, to jo.
0: Myslím, že ty knížky jako
1: ale
0: nejsou, jo?
1: Knížky jako takové, to ne.
0: To jsou dramatické texty, a nevím, jestli to ještě někdo nás prasil, víš co?
1: Ale říkám to, my jsme vždycky měli v rámci jako nějakého zpracování a různých témat, dělání nejrůznějších úkolů na výšce, tak tam jsem jako toho přečetla celkem dost, no vlastně asi víc než na té střední.
0: Vzhledem k tomu, že minulý týden vůbec nevěděla, kdo byl Charles Dickens, tak si nevím, jestli toho hodně přečetla. Jízdní řády tak možná ve tvém případě.
1: Jo,
0: a nebo jídelní lístky.
1: Ježiš,
0: taky hodně, že? Dobře, vezmeme to z druhého konce.
1: No.
0: Johnny Depp.
1: No, ježiš, toho jsem milovala jako náctiletá puberťačka.
0: My jsme ho milovali.
1: V Pirátech z Karibiku.
0: My jsme ho milovali v seriálu Jump Street 21, to tady ta nebyla ještě ani na světě vůbec, jako jo, mimochodem. Vraťme se k tomu, opět dobývá Hollywood, že to bude trhák, o tom teda žádná. A on mu ty role záporáků fakt jako sedí, takže ať už Jack Sparrow v Pirátech z Karibiku, nebo Gellert Grindelwald, jeho podání naprosto úžasné, a Willy Wonka tak nebyl úplně jako že kladěz. A teď bacha, jo. Já tě vrátím k tomu Dickensovi, já tě tu knížku počím, protože dobře. Víš co, to dětské vydání té vánoční koledy zase jako to není úplně bychle, to zvládneš, jo, i ty to zvládneš, okay. Je tam spousta obrázků.
1: Jo, tak to jo.
0: S Hansem to zvládnete na půl, jo, každý kousek, dáte to dohromady. Tak prosím tě, na posledním Comic-Conu Johnny Depp překvapil úplně všechny fanoušky, protože tam běhl v tom novém kostýmu, ve kterém se předvede právě v kinech. Od 13. listopadu, tedy v podání filmovém vánoční koledy, na motivy právě románu Charlesa Dickense. A samozřejmě koho jiného se Johnny Depp může zahrát než toho vidřigroše Ebenezera Scrooge.
1: Ježiš, jak vidím tu tvoji jiskru v očičkách.
0: Já to miluju totiž.
1: Koukám, že ty jsi z toho doslova nadšená, ale já myslím, že asi bude vícero takových mezi námi.
0: Nevím, kdo by hrál vidřigroše, ale já si teda bych zamluvila jednoho ducha Vánoc, buď těch minulých, letošních, nebo těch příštích.
1: Počkej, tak to je to, Boží co jsi říkala, že na to půjdem do kina?
0: Jasně, že jo. Tak a tě jo. Trošku vzdělám, dítě.
1: Taky jo.
0: Jo?
1: Jo.
0: Dobře, no tak jo. 13. listopadu světová premiéra.
1: Ježiš, to je pátek. Pátek 13. tak
0: jsi
1: to bude.
0: Jsi kalendář, nebo co?
1: To víš, no.
0: Můžeme si to nechat
1: až kolegy některými.
0: Ale můžeme si to nechat až na ten předvánoční čas, jestli chceš.
1: Tak jo, tak já si to vyberu jako vánoční dárek od tebe.
0: Je to úžasný příběh. Když se ti to nechce číst, doporučím ti to jako audioknihu, protože to načetl Josef Sommer a je to boží.
1: No tak, výborně. No. Ještě, že jsou ty dnešní moderní technologie.
0: Nejvíc. Takže jdeme do kina?
1: Tak jo, jdeme.
0: Výborně. Tak jo, jdete s náma na Johnnyho Deppa?
1: Pojďte.
0: Jmenuje se to Ebenezer.
1: Bude prdel.
0: Žádná jako taková ta klasika, jako Christmas Carol, jako vánoční koleda, Dickens, ne. Je to Ebenezer, přímo pod tím máš napsáno Johnny Depp.
1: A počkej, je to přístupné jako úplně všem? Je to i pro děti? Nebo
0: tam
1: je to
0: nejsou
1: od
0: zprostárny, tam ne? To, jak může být vánoční příběh, není soft
1: porno. Tak já nevím, ježišmarja, to je v dnešní době
0: ne.
1: Sodomy Gomory, bych se nedivila,
0: jako
1: kdyby
0: myslíš,
1: byl vánoční
0: příběh
1: přísprostlý. Jako myslíš,
0: že Dickens napsal Sodomu Gomoru? Ne, není, je to úplně normální. Jo?
1: Dobře.
0: Tak žádné nové.
1: Nebudu mít z toho tik
0: ne,
1: ani trauma.
0: Není to žádné přizprostlé zpracování Sněhruky a sedmi trpaslíků. Můžeš být úplně v pohodě.
1: Tak jdem do kina.
0: A úplně v klidu. Výborně, jdete s náma? Víš co, ale můžeme si zajít ještě 6. září na Johnnyho Deppa. Do Prahy, s vampírama.
1: Ježiš, to já nevím, jestli to zvládnu špínu Johnnyho Deppa s vampírama. Mě to musíš servírovat po kouskách.
0: No však tam máš po kouskách. Běž si sežvíkat kalendář a diář a uvidíme.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tam čert nemůže.

0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň, štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Kde to hoří?
5: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
4: www.hphservice.cz.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: co jsme to přetáhli, 18.01 úterní odpolední drive, ale jasné, že to na ten kousek, o tom jsem vás fakt nechtěla ošedit. No a mezi 18. a 19. tady na rádiu Čas Rok, třeba Heat. Dáme i Olympic. Nebo Judasy. To není všechno, protože konečně se dneska taky dostaneme k oslavencům z 11. srpnového dne. Nejprve ale zprávy.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás Vestou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj Vestou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny... Vážná nehoda se stala v Ostravě Porubě na hlavní třídě. Za kruhovým objezdem ve směru ulici Francouzské bourala dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. V Ostravě se musíme dávat pozor taky na ulici 28. října na cestě z Poruby k Nové Vsi Vodárně. Za mostem nad řekou Odrou taky bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky u Kopřivnice na Novojčínsku, na hlavním tahu Příbor Frenštát pod Hradoštěm u vjezdu do průmyslového parku a problémy jsou taky v Petrovicích u Karviné v části Závada na hlavním tahu. I tady bourala dvě osobní auta.
8: Rádio Čas Rok.
7: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Suché a horké počasí houbařům nepřeje, houby nerostou, ale to už nejspíš ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky, výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby.
9: Morava aktuál.
7: Slavná Stodolní ulice v Ostravě prochází velkou proměnou. Stavaři po vybudování podzemních garáží a hrubé stavby začínají se stavbou druhého nadzemního podlaží, kde se bude bydlet. Všech více než 130 bytů je už prodaných. Kroměříž se dočká nové sportovní haly. Město už získalo stavební povolení. Ještě do konce roku chce pro budovu postavit potřebnou trafostanici. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
10: Sportovní hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku nebo pro taneční sporty. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty.
7: Fotbalistky pražské Sparty se v závěrečném třetím předkole ligy mistryň utkají o účast v hlavní fázi se Servet Ženeva. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma. Odvetu odehrají 2. září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Pokračuje úterní teď už podvečer s Vránou Outratkou.

úterní odpolední drive v plném proudu a taky nesmíme zapomenout na dnešní oslavence. V kalendáři 11. srpen roku 2026 u nás slaví všechny Zuzky, Zuzany, takže holky, rokeřice, všechno nejlepší k vašim dnešním meninám. A víte, že v tento den v roce 1866 otevřeli na Rhode Islandu v Newportu úplně první kluziště na kolečkové brusle. Vlastně to bylo úplně kluziště, ale spíš hřiště. V kluziště se to změnilo posléze potom zimě. No a byl udělen taky první patent, a to pro zvukový film. Stalo se tak v roce 1906, a to ve Francii. Mezi slavnými narozenými z dnešního dne najdete třeba Josefa Laufera nebo taky polovičního otce Apple, Steve'a Wozniaka. Ale to není zdaleka všechno, protože 11. srpna se toho docela semlelo i v muzice. To si počtete sami na webu časrok.cz a já vytáhnu dnešního oslavence, protože 11.8. se narodil taky Richie Ramon vlastním jménem Richard Reinhardt. No a v Ramones strávil 5 let, zbyla z toho 4 alba, která se poslouchají dodnes a jsou považená vůbec za základní stavební kámen téhle té muziky. No a potom, když jako si řekl, že by bylo dobré jít zase o dům dál, tak spolupracoval ještě s dalšími kapelami a to bychom tady byli do rána, než bychom vyčetli všechny skupiny a všechny solové muzikanty, kde se někde Richie Ramon podepsal. Ať už hudebně, nebo dokonce i textově. No a zbytek toho, co se událo 11.8., jako vždycky pro vás, hezky pěkně seřazeno na webu časrok.cz.

0: Úterní odpolední drive na rádiu Čas Rock a taky den synů a dcer, den hip-hopu, den klidně si hrají v písku, den malinového koláče a mezinárodní den hor. To všechno připadá na 11. srpnový den. Jestli jste se nevybrali doteď, tak 100% teď už po něčem sáhnete. Nebo třeba po muzice. Limp Bizkit, taky tu blatanky a pak už to budete mít na starosti vy. Stydlivky, co raději píšete nebo nahráváte, hlasovky 725331155. Klidně hned teď. Vy co rádi kecáte naživo, chvilku vydržte, dáme i tu vaši.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
1: Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
7: Tento týden hrajeme olupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
1: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Rádio Čas Rock. Jeden z vás jel projet na mašině, ta další připravuje k večeři plněné papriky, úžasná to věc, další je v bazéně, další betonuje terasu a další je v garáži a skládá dohromady krásného pionýra. Tak vy všichni, kdo posloucháte, Vesk za vás vybral muziku, já doufám, že se trefíme, tady jsou Scorpions, ale jenom tak jako napůl, však vy to poznáte. Odpoledne.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: se to doležal. Mimochodem, zítra slaví 60. To je tečka za úterním odpoledním drivem tady na rádiu Čas Rock. Další díl Metalmánie je připraven. A vy si užijte úterní večer. Já se na vás budu těšit zase zítra ve 3 odpoledne. A pozor, taky stanou. Tak čau.
1: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
2: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: www.horkon.cz. Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
1: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj metloši, buďte zdraví metlošky, startuje další díl Metalmánie. Jak začít? Když jsem hledal nápady, tak jsem narazil na YouTube stránku s názvem Nová vlna tradičního heavy metalu. Nejprve jsem si to špatně přečetl a myslel jsem si, že narazím na klasiku britské vlny typu Saxon a podobně. Vykoukli na mě ovšem povětšinou mladé kapely, které se věnují, řekněme, odkazu metalové hudby. Takže dneska to bude o těchhle, říkejme tomu, mladých puškách. První byla Parta z Miami, kapela Midnight Spell, chlapci, kteří vznikli v roce 2016 a my jsme si dali kousek z alba Sky Destroyer. Hodnotit můžete klidně sami, případně můžete taky hodit tipy na další takové kapely, které vám pak na Rebelovi nebo na rádiu Čas Rock pustíme.

Sledujete Metalmanii, a to jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel. Dneska tak trošku netradičně, i když možná ne. Za námi je další video, tahle parta je z Ruska, konkrétně z místa zvaného Sankt Petersburg. Dali se dohromady v roce 2014, venku jsou nějaké demáče a tohle byla ukázka z debutového alba. To album se jmenuje Prophecy of Dawn, skladba Under the Flag. Odkazují se na starý dobrý heavy metal, ale taky na Metalliku. Navíc zabícími něžné pohlaví Daria Sokolova. Takže po téhle porci metalu mladých pušek v podání metalové sborné si dáme další muziku.

Sledujete pravidelnou dávku zvanou Metalmania, samozřejmě dávku muziky. Sledujete televizi Rebel, případně posloucháte Rádio Čas Rock. Z Ruska pojďme do Řecka. Další klip je za náma, tohle byla parta Fortress Under Siege. Založili v roce 1992 Fotis, Sotir Pouls a John Vasilakis po rozdělení kapely Gladiators. Přidali se další muzikanti, v prosinci 1996 vydali své debutové mini CD a jsou údajně považováni za jednu z nejlepších progresivních power metalových řeckých kapel. Před náma a ovšem teď je další klip. Tentokrát v našem povídání půjdeme k sousedům. Kapelu, kterou vám nabídnu, vede žena, svého času jen zpívala, pak tomu přidala i hru na kytaru. Navíc už se několikrát objevila i v České republice, třeba na festivale Ostrava v Plamenech. Tou ženou je Marta Gabriel a kapelou Crystal Viper a tohle berte i třeba pozvánku k backstage, protože Marta Gabriel byla jedním z mých hostů právě v backstage v minulosti.

Sledujete pořád Metalmány a dneska ho věnujeme nové vlně tradičního heavy metalu. Což v praxi znamená, že jsem se snažil najít pár kapel, které se hlásí k odkazu tohodle hudebního šuplíku a nabízí vám tuhle muziku v dnešní době. Vraťme se na závěr zpátky do Řecka. Z téhle prosluněné země nepochází jenom slavné jméno Gus G, anebo Firewind, anebo taky kapela, kterou už jsem vám představoval, ale na závěr si dáme partu, která si říká White Tower. Ti vznikli v roce 2020, takže řekněme absolutní nováčci na poli metalového světa. Tady máte tento klip a za týden se na vás opět těším. Mějte se, z Baloš.

vyroste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starý ořech.

0: Koby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery? Navštivte www.kobyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Koby Elektro.
1: Plány velké, ale nářadí chybí?
2: Neinvestujte Majland do koupě.
1: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas rok.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
3: Stavebniny Janík.
2: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
4: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.

0: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
2: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
1: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Kopecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy.

Buďte zdraví, rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za legendárními Sinner, kteří se po více než 40 letech údajně loučí se svými fanoušky. Je to formou z Brusunové desky, která je jejich 19. v pořadí a podílí se na ní celá řada velice slavných jmen, jako třeba Ronnie Romero, Jim Miller, Michael Sadler a celá řada dalších velice uznávaných umělců. Ti dali dohromady celkem 11 věcí, ze kterých si tu s názvem All Night Long teď dáme v plné parádě.

Sinner, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a ten bude pokračovat ve společnosti kapely Queen, která se objeví na plátnech kin. 7. října budeme mít totiž možnost zhlédnout v rozlišení 4K koncertní záznam z jejich show, kterou v roce 1986 odehráli v Budapešti. Ale to není všechno, protože stejný obrazový materiál bude k mání taky na všech možných audionosičích, takže jestli chcete mít doma opravdovou lahůdku, není problém.

Jsme rádi, že vám může dělat společnost Pořad víkend a my se teď podíváme za Def Leppard, kteří se podle samotného Phila Collina pustili do dalšího alba. To nevzniká jen ve studiu, ale taky, jak se říká, za pochodu během jejich turné, na kterém jim, jak je vidět, i po tak dlouhých letech v hudební branži nedochází síly. Máme se těšit na nový materiál, který bude, a teď budu citovat, plný extrémních kontrastů. Přesný termín vydání zatím upřesněný nebyl, šušká se, že by to mělo být na začátku příštího roku, ale nebojte, my vás o tom budeme s dostatečným předstihem informovat.

Televize Rebel, tak jako Rádio Čas, rok vám každý týden přináší pořad víkend a my v něm teď dáme prostor formaci Glory Hammer, která si pro nás nachystala z Brusu novou skladbu. Ta bude součástí chystaného studiového zářezu, který by se měl na pultech obchodu objevit 16. října. Ponese celkem 14 zářezů a jestli byste některé z nich chtěli slyšet naživo, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži, kde jim budou dělat společnost jak Majestica, tak Erion. No a my se za tónu této britsko-švýcarské partičky i rozloučíme. Díky, že jste se taky přidali a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokovou

0: rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.